0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: litra. Ričný kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričný kovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česká televize by mohla příští rok hospodařit s rozpočtem nižším o 350 milionů korun. Důvodem je chystaná změna financování a očekávaný pokles peněz ze státního rozpočtu. Letos ČT hospodaří s částkou 8,5 miliardy korun. Na jednání Rady České televize to uvedl generální ředitel Hynek Chudárek. Ničivé povodně na hranici Nepálu a Tibetu mají už nejméně 160 obětí. V obou zemích pokračují rozsáhlé záchranné akce a pátrání po stovkách pohřešovaných. Katastrofu zřejmě způsobilo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Mezi pohřešovanými jsou i stovky zahraničních turistů. Fotbalisté pražské Slávie se dnes dozvědí soupeře pro hlavní část Ligy mistrů. Losování začne v Monaku v 18 hodin a českému šampionovi přidělí 8 soupeřů. Slávia je v nejslabším čtvrtém koši, z každého ze 4 košů dostane 2 protivníky. 4 zápasy odehraje doma a další 4 venku. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Šoféři v Jihlavě si oddechli od jedné uzavírky. Po opravách se otevřela Žižkova ulice mezi Štefánikovým náměstím a Rentířovskou. Nově tam vznikly ochranné ostrůvky i odbočovací pruhy. Do původního režimu se vrátily také všechny okolní ulice. MHDčko tudy bude jezdit opět od dnešního rána. A druhá etapa mezi Hradební a Štefánikovým náměstím pak začne 26. září. Na Vysočinu se vrací léto, dnes nás bude provázet většinou jasná nebo skoro jasná obloha a teplota se dostane k 27. Zítra pak naměříme až 32, ale večer se začne zatahovat a dorazit má déšť a bouřky.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Hit Radio. Snídaně šampionů.
6: Minuta po šesté, my vám přejeme krásné ráno, Michal Knejp, David Jošt.
7: Ahoj.
6: Ahoj, Davide, dnes naposledy.
7: Přitom já jsem si začal zvykat na to, že jsme tady jenom dva.
6: Zítra budeme mít útrum, zítra přijde ženský element a máme takzvaně poptáka.
7: Na rovinu, já se těším.
6: Já taky, taky. Jasmin mi chybí, tak zítra tady jsme kompletní. Dneska teda ještě ve dvou, ale víme, že tady nejsme sami, my víme, že nás slyšíte, že tam jste, tak za to jsme moc rádi. A posíláme parádní muziku na start čtvrteční snídaně. Weekend, hezké ráno.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Dáváte si čtvrteční Hit Radio a snídaní šampionů, krásné ránko. Doba, kdy bylo v 10 večer ještě vidět na grilovačku, tak ta je už definitivně pryč. Máme tady zprávu, kterou jste asi nikdo slyšet po ránu nechtěl, ale prodáváme, jak jsme v kalendáři nakoupili. Tento týden oficiálně končí dlouhé letní večery. Od neděle bude totiž zapadat slunce před 20. hodinou a každý den ztratíme 3 až 4 minuty světla.
1: Strašný.
0: Mně se to nelíbí teda.
1: Já jsem si říkal, jestli tu zprávu vůbec pustit takhle ráno ven. Jestli si ji neschovat třeba pro moderátory na odpoledne.
0: Já si myslím, že je dobrý, že to máme za sebou teďka už.
1: Uf.
0: Tak pojďme si tenhle víkend, co nás čeká, užít, protože další světlo po 8. večer uvidíme až v květnu. To jsem vlastně taky nemusel říkat.
1: Ale prosím tě, pojďme už od toho.
0: Já nechci. Pojďme na muziku, Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Tohle nám po ránu zvedne náladu. Tak hezké ráno, šampioni, z Hit Rádia.

0: mluví dokonce o možnosti tornád, což je jako zajímavý jev, pojďme si říct, ale když ho nemáš na zahradě.
1: Neskutečný je, jak se ty zprávy proměňují. Já vzhledem k té svatbě sobotní, samozřejmě meteorologické předpovědi sleduju hodně pečlivě tenhle týden.
0: Ano.
1: A od pondělí už se změnili třikrát, takže já vlastně nevím, čemu věřit.
0: Já si myslím, že ty se uklidňuješ tím, aby to počasí nebylo takový, co meteorologové hlásí. Si představ, že ti na tu svatbu dorazí kroupy, jak byly teďka nedávno v Polsku, viděl jsem to, ale to byly kroupy jak tenisák, jo, japir dole, to bylo obrovský, jo. Tak máte vlastně vůbec na to vaši svatbu mokrou variantu? A i vy, kdo nás posloucháte, protože určitě chystáte veselku ať zítra nebo v sobotu, tak jestli myslíte o mokré variantě?
1: No tak nějaká varianta tam je, ale jasně, zatím se spíš modlíme, než připravujeme.
0: No a dobře, to ti přeju. A kdyby náhodou, jo, vás tam bude kolik, 90 na té svatbě? Je tam nějaká možnost vzít se jako uvnitř?
1: Jo, je tam nějaký přístřešek, ale říkám znovu, aby se to nepřivolal. Vůbec s tou mokrou variantou nepočítáme, určitě bude hezky.
0: Hele, myslet, Davide, myslet pozitivně, tak doufáme, že i vy, kdo chystáte svatbu na tenhle víkend, že počasí na vás bude hodný, to vám moc přejeme. No a budeme rádi, když s námi zůstanete za malou chvíli. Neil Diamond, Two Friends, taky aktuální doprava, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
5: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
4: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
5: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
6: Chytré.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny jste nám nahlásili bouračku s lesní zvěří na Třebíčsku mezi Jinošovem a Kralicemi nad Oslavou leží na vozovce sražená zvěř. Dejte tam pozor.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Rádio Vysočina.

0: Vede, musím říct, že poslouchat tady ty zamilovaný songy, takhle, když tady jsme dva chlapy ve studiu, je to trochu divný.
1: Ještě zrovna smítá.
0: Ellie Goulding, Love Be Like You Do na Hitrádiu 6.28. Hezké ráno, David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Houbařská sezona se pomalu blíží ke svému vrcholu. Nejvíce hub obvykle roste zhruba týden až 10 dní po vydatných deštích. S hledáním vhodného místa může pomoct i pravidelně aktualizovaná houbařská mapa meteorologů. Americká moderátorka během ranní show usnula přímo v živém vysílání. Matka dvou malých dětí měla za sebou jen pár hodin spánku a na chvíli ji přemohla únava. Místo kritiky se ale dočkala hlavně podpory od diváků i svého zaměstnavatele. Návrat z dovolené může být pro psychiku pořádná rána. Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
0: To podepisuju, s tím souhlasím. Stalo se ti to někdy, Dave?
1: Pokaždý, když někam vyrážím.
0: Pokaždý. A může to být jenom na chviličku. My jsme se byli teďka v Rakousku, vrátili jsme se po třech dnech a říkám si au. Ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš, jo? Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaj, víš, cítíš to v tom, jo?
1: Já myslím, kdybys bydla na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.

0: Týden 6.35, tohle je Hit Radio, dobré ráno. Pokud máte pocit, že vás vaše děti vycucávají z energie a tak trochu s nima nezvládáte logistiku, což já mám občas s jedním dítětem, mám pro vás uklidnění. Proti jisté paní Vasiljevové jsme vlastně všichni naprostí amatéři. Ta totiž zvládla porodit a schválně, kolik byste řekli, je to rekordbanka, zatím se víc dětí na světě nikomu nenarodilo. Tak kolik si myslíte, že je ten absolutní rekord?
1: Tak já se budu držet při zemi a řeknu 25.
0: 25. Nechám tipovat ještě vás, kdo jste u rádia. Je to mnohem víc, mnohem víc. Je to více jak 30, 40, 50, 60. 69 dětí.
1: Pane bože.
0: Strávila 18 let života těhotná, je to teda příběh z 18. století, zvládla 27 porodů, narodilo se jí 69 dětí a jenom nějaký detaily k tomu, jo. 16 párů dvojčat, 7 trojčat a 4 čtyřčata. A teď mluv, Davide.
1: Teď to živ.
0: To je neskutečný, to je neskutečný. My tady dneska řešíme, jestli se nám do kufru auta vejde jeden kočárek. Ne. Oni tenkrát, já nevím, tak autobus asi nebyl, ale víš, jako jak to museli řešit prostě, nebo třeba ranní boj o kadibutku, jo.
1: Zase si mohli založit vlastní školku a školu potom.
0: To je fakt. A nebo ten nákupní seznam, když šli nakoupit tenkrát, tak to muselo vypadat, jo, ale koupíme 50 bochníků chleba, 2 sudy mlíka, to je neskutečný.
1: Jsou to kapesní taky.
0: Takže absolutní rekord, 69 dětí, které porodila jedna žena. To je zázrak. Pojďme na další hity, Lady Gaga, Abrakadabra, za malou chvíli taky David Guetta, tedy svým z Gone Gone Gone, no a zvládneme i aktuální dopravu, hezké rám.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na Třebíčsku, v Jaroměřicích, nad Rokytnou, v Ohrazenické ulici je komunikace neprůjezdná z důvodu prací na silnici, jeďte jinudy.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: pár minut ze čtvrtečního rána. David Guetta, tedy Sven Stonsen a i s vámi Hit Radio, taky Michala David. Hezký ránečku vám přejeme. Čekali jsme, že to přijde brzo, ale že to přijde takhle brzo, tak to asi úplně ne. Venku pořád léto, ale v Číně, městě pohádek, chystají Vánoce.
1: Aha.
0: Po internetu běhá fotka z místního obchodu, kde už koncem srpna vybalili regály s vánoční výzdobou. A já si říkám, jestli to není nějako brzo. Takhle, koncem srpna. Mě by zajímalo, kde je podle vás taková ta psychologická hranice, před kterou by měl být prodej vánočních věcí trestný.
1: Začátek prosince.
0: Začátek prosince. Hmm. My také vlastně hrajeme, pokud se nepletu, vánoční songy na začátku prosince, takže my to tak nějak dodržujeme, jo. I když jako víme, jak ty teploty, jak to vypadá to u nás v České republice, že většinou na začátku prosince třeba 25 ještě, tak to je takový divný. Ale... Tak ono možná, hele, ta doba se tak posouvá, že ještě 2-3 roky a budeme v červenci zdobit živou vidli na zahradě vedle grilu. No tak zdravíme do Jičína, to je opravdu město pohádek teda.
1: Takže... A co ty, už máš nakoupeno na letošní Vánoce?
0: To je otázka, kterou absolutně nesnáším. Ale když jsme u těch Vánoc teda, tak že bychom si...
1: Myslíš?
0: Že bychom si... No ani omylem. Pojďme na něco letního, tohle vás pobaví. Enrique Iglesias, Duel El Corazón, 6 hodin 50 minut. Dobré ráno, šampioni.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Podpora v nezaměstnanosti se příští rok nejspíš výrazně sníží. Ministerstvo práce chce zrušit část reformy minulé vlády, která podporu v prvních měsících zvýšila. Někteří nezaměstnaní by tak mohli dostávat o tisíce korun méně. Opozice se změnou nesouhlasí a varuje, že poškodí stát i lidi bez práce. Meta zaplatí až 370 miliard korun kvůli sporu o závislosti dětí na sociálních sítích. Americké státy firmu obvinili, že Facebook a Instagram záměrně navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. Firma měla také neoprávněně využívat osobní údaje dětí a zatajovat negativní dopady svých sítí. Součástí dohody budou významné změny v používání sociálních sítí mladistvými. Čeští chmelaři letos očekávají až o čtvrtinu nižší úrodu oproti dlouhodobému průměru. Chmel má mít navíc nižší obsah látek, které určují jeho kvalitu. Za slabší úrodou stojí především dlouhodobé sucho a vysoké teploty. Zavlažování má přitom k dispozici jen zhruba čtvrtina českých chmelnic. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Už jen do konce srpna se můžete přihlásit na noční prohlídku jaderné elektrárny Dukovany na Třebícku. Energetici připravili celkem 4 exkurze. Každá se uskuteční v září, vždy v pátek večer od 21 hodin a skončí hodinu po půlnoci. Návštěvníci budou mít jedinečnou možnost poznat provoz elektrárny a její vybraná technologická pracoviště v netradiční atmosféře posetnění. Teplota na Vysočině jde nahoru, dnes v maximech naměříme do 27 a většinou by mělo být jasno nebo polojasno. Zítra nám teploměry ukáží až 32 stupňů, ale dorazit mají také bouřky.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
4: Čauky mňauky, hezký ráno, 7:02, s vámi Michal Knip a David Jošt.
2: Já teda zvolím konzervativnější variantu, ahoj, dobré ráno.
4: Ahoj, dobré ráno. Ty jsi se bavil o závislosti na sociálních sítích, respektive o soudním procesu Mety, tak to probereme za chvíli, takže závislosti. No a v téhle hodině budete taky soutěžit o voucher na kvalitní krmiva pro vaše čtyřnohý chlupáče. To jsou rozhodně skvělý důvody, proč s námi být i po sedmí, no a neméně důležitý jsou hity Taylor Swift a Činasky. Víno. Hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: 10 minut po 7. Hit Radio v uších, tohle je Taylor Swift, dobré ráno. Představte si, že by stát zavelel a všem pod 18 let by natvrdo vypnul sociální sítě po 2 hodinách denně a v noci, že by se nedali používat vůbec.
1: Já jsem pro.
0: Taky, v Americe se k tomu schyluje právě po soudním sporu se společností Meta, ta má pod sebou mimo jiné Facebook, Instagram, WhatsApp a nějaký další sociální sítě. A jak říká David, já bych to plošně zrušil a třeba by se lidi začali bavit normálně mezi sebou, jo, že by se spoustu věcí změnilo. Vy sdílíte něco na sociálních sítích, nebo jste závislá? Co jsi závislá, Davide?
1: Já ne. Já to taky popravdě odinstaloval kdysi z mobilu. A člověk, když to nemá při ruce, tak na to prostě neleze.
0: Já to mám úplně stejně. Já nevím, jak to nazvat, ale já z toho asi vyrozdal. Co je komu do toho, co zrovna jim, nebo jde zrovna sem na dovče, že jo?
1: Souhlas.
0: Jo, je teda pravda, že nedávno jsem po strašně dlouhý době přidal na Instač nějakou fotku. Jinak já teda osobně mám velice rád svoje soukromí, ty to máš taky tak. Tak by nás zajímalo, co vy a sociální sítě, kolik na nich trávíte času.
1: A co na nich sdílíte taky možná?
0: Co na nich sdílíte, nebo co na nich nikdy nezdílíte, jo? Tak rozpětí, kolik času na nich trávíte, je 0 až 24 hodin denně, tak to nás zajímá, jsme moc zvědaví. A jestli třeba nějak bojujete se závislostí, David říkal, že to z telefonu odinstaloval, taky to v telefonu nemám, ono když to člověk nemá, tak mu ten prst tam na to jako nenajede, že jo? Tak nám dejte vědět, zajímá nás to, 777-937-777, máme WhatsApp, můžete nám to poslat jako hlasovku, nebo nám to pošlete klasicky jako zprávu. Teď Edward Maja, Vika Gigulina, Stereolab, 7.11, Hit Radio, krásné čtvrteční ráno.

0: J.O. End of Beginning, tohle je Hit Radio, 8:45, krásné ránko. Připomeneme, co jsme řešili pro vás, kdo jste se přidal až teď. V Americe se po soudním procesu se společností Meta pravděpodobně zavede, že pro lidi pod 18 let budou sociální sítě maximálně 2 hodiny denně a v noci vůbec.
1: Já ještě dodám takový malý detail, Meta musí zaplatit pokutu asi 370 miliard korun.
0: No, to jsou drobný. Tak ptali jsme se vás, jestli sdílíte vůbec něco na sociální sítě, případně jak bojujete se závislostí, a my jsme tady spustili doslova lavinu tady tím dotazem. Píše třeba Standa, zdravím do rádia, tak já jsem s tímhle úplně v pohodě. Nemám žádnou sociální síť, tedy krom WhatsAppu, a musím říct, že to mám o dost lehčí než moje okolí, které neustále řeší témata, co se socek týká, kdo s kým, kde, kam, a to není nic pro mě, díky za ranní show a mějte fajn den. Standa. Souhlasím.
1: Dobře ty, Stando.
0: Další zpráva, ahojky, tady Kamča. Dřív jsem na Facebooku trávila hodně času a dávala tam snad vše, ale teď poslední 2 roky tam nedávám vůbec nic. Taky bych byla ráda, aby to dětem zakázali. Hezký den.
1: Je pravda, že já jsem taky kdysi přidával dost a člověk má potom takový nutkání, kdekoliv je nebo cokoliv dělá, že o tom jako má povinnost prostě informovat ostatní,
0: každej,
1: což je dost nepříjemné. Prd
0: tam přidat. Další zpráva, ránko týme, já jsem jen na Facebooku a na mailu, v práci, na počítači, v telefonu nemám nic. Ten mám na volání, zprávy a budík, o víkendu jsem doma na počítači online minimálně. Chci mít klid, sdílím, když už, tak to, co uvařím, upeču, anebo když narazím na dobrý vtip. David z Brna, 38 let, tady to máme i s věkem. Pojďme ještě na další zprávy. Ahoj, mám popravdě úplně opačný problém. Sociální sítě jsem nikdy neměla a nechtěla, ale nakonec mě svět donutil založit si profily na jiné jméno, abych vůbec mohla vykonávat svoji práci a účastnit se akcí, které pro ně potřebuji.
1: Zajímavý.
0: A taky další zpráva od Pepy. Ahoj, nemám Instagram ani Facebook, pouze WhatsApp kvůli komunikaci s dětmi. Za mě jsou to jen chlubítka a žrouti času. Zdraví Pepa. PS, a když ti přijde návštěva na kafe a místo povídání s tebou matlá placku v ruce, no to by mě mohlo. Tak máme tady taky několik hlasovek, tak pouštím tu od Davida.
2: Čauky mělky Hit Radio. Já, abych řekl pravdu, jsem byl na sockách hodně závislej a hodně jsem na ně postoval a trávil na nich fakt jako hromadu času denně, a pak když jsem jednou viděl na iPhoneu, že vlastně můj screen time byl nějakých 8-9 hodin průměr za týden, tak jsem si řekl, že tady asi jako je strop, a sockách jsem si smazal, odinstaloval, a od té doby je mi úplně skvěle, protože se člověk neporovnává a nemá potřebu vidět, kdo se jak má, a ani s někým sdílet, jak se mám já, takže za mě můžu jenom doporučit minimálně aspoň si dát občas třeba detox od těch blbých socek, není to vůbec na škodu. Díky, mějte se, čus, Dave.
1: Taky díky, Dave.
0: Souhlasím, Dave. A máme tady taky super hlasovku od Lucky.
3: Čau kluci, já ačkoliv jsem mladá, tak ani netrávím tolik času na sociálních sítích. A je to od té doby, co jsem si teda odinstalovala z mobilu Instagram. Sice ho pořád mám, ale prostě je odinstalovaný. A já jsem dřív taky takhle hodně sdílela, co jim, kde jsem a tak dále. A pak jednoho dne jsem se zastavila a vlastně jsem si řekla, tyjo, a proč to tam dávám? No, a zjistila jsem, že na to nemám odpověď. A že to tam dávám jenom proto, že to tam dávají ostatní. Takže minimum času na sociálních sítích, a za mě je to takhle nejlepší.
0: Přesně, ta otázka, a proč bych to tam cpal, mně to přijde vlastně, kdybych to porovnal, nevím, kouření, tenkrát, kdysi dávno kouření bylo

0: asi teda jako cool. A vlastně dneska to do nekouří tak je cool. Tak vlastně mi přijde, že ta lavina, kterou strhly sociální sítě, tak vlastně je to úplně to stejný. A teďka kdo nemá socky nebo kdo tam necpe každý prd, tak je prostě cool. Tak vy do sociální sítě taky nejedete, nám je krásně, co? A vy ostatní, kdo jste trošku závisláci, můžete to zkusit. A i když třeba ten první týden, možná pár dní, bude opravdu jako...
1: Bude bolet,
0: tak pak vám bude fakt líp a bude vám krásně, když budete s námi zítra rádiem Čumba Vamba. Další, to za chvíli a přihodíme i aktuální dopravu. Tak hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Vysočiny, hlásíte překážku v provozu na Havlíčkobrodsku v Letči nad Sázavou, v Havlíčkově ulici probíhají stavební práce, počítejte s omezením.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Vysočina.

0: Čumba Vamba. Tohle jsou hity, 7 hodin 30 minut, posloucháte čtvrteční Hit Radio, krásné ráno vám všem. Za malou chvíli rychlá pětka, nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Čech stanul na Maltě před soudem kvůli nahotě před svými dětmi. Sousedka ho natočila nahého na balkóně se dvěma malými dcerami a video se rozšířilo po internetu. Muž vinu odmítá, podle tamních úřadů mu ale hrozí i několik let ve vězení. Český cestovatel dojel na starém kole značky Ukrajina z Estonska až do Moskvy. Na Rudém náměstí pak vytáhl tričko s prezidentem Petrem Pavlem a zvolal Sláva Ukrajině. Cestu do Moskvy zvládl za 8 dní. New Yorkský Empire State Building se rozzářil na počest zesnulé Dolly Parton. Vrchol mrakodrapu svítil růžově a oranžově přesně ve 9.25. Čas nebyl náhodný, odkazoval na jeden z jejich nejslavnějších hitů 9 to 5.
0: Stejně Dolly Parton jsou celebrity, které jsou slavní třeba jenom tam, třeba jenom v Americe a tady jakoby registruješ to, ale není to takový. Víš?
2: No, taky mě to překvapilo.
0: No, tak třeba říkám si, že my dva jsme slavná moderátorská dvojice pro někoho v Americe.
2: Jo, tak to bychom se začali učit anglicky.
0: Aspoň pro někoho. No tak je to tady. Je tady rychlá pětka s Marp, teda Competition Fast Five with Marp. Pokud byste chtěli dopřát vašemu mazlíčkovi kvalitu, kterou si zamiluje od první misky, tak pište chci soutěžit na 777937777. Máme pro vás další voucher v hodnotě 4000 korun na nákup špičkových krmiv Marp.
3: Rád bych si koupil superovou

0: se podívat.
1: 7.34 pokáč na Hit Radio. Rychlá pětka. A my jdeme soutěžit. Je to rychlá pětka Smarp, což je česká značka prémiových krmiv pro psy a kočky, která ví, že strava má zásadní vliv na zdraví. Vysoký podíl masa, kvalitní a pečlivě vybrané suroviny, taky podpora trávení, vitality a zdravé srsti. A máme pro vás voucher v hodnotě 4000 korun. O tom si zasoutěží Kuba Zavířová. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Kubo, tak co máš doma za zvíře?
2: Máme doma výmarskou ohařskou Airu.
1: Hezký Airu, takže Kuba bude soutěžit pro svoji Airu. Tak pojďme na to, Kubo, pět otázek.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Budeš vědět, jaká je nejvyšší hora světa?
2: Mount Everest.
1: Bez váhání.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
1: Kolik centimetrů mají 3 metry?
2: 300.
1: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Ze kterého zvířete se získává ovčí vlna?
2: Z ovce.
1: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Jakou měnou se platí na Slovensku, Kubo?
2: Euro.
1: Ano. A poslední asi úplně nejtěžší otázka tady z té sady. Je zítra páteček?
2: Ano.
1: Ano, a Aira bude mít radost. Je to tvoje, Kubo.
2: Děkujeme moc.
1: Není zač, zvládl si to naprosto famózně, vyhráváš voucher v hodnotě 4000 korun na nákup krmiv Marp na e-shopu krmiva Pučalka. Není zač, ještě nám řekni, než se rozloučíme, jak vypadá čtvrtek v Havířově?
2: Příjemně.
1: Příjemně, tady u nás taky vypadá to, že dneska se ještě trošku zapotíme, že si užijem trochu léto. Tak Kubo, moc gratuluju, zvládni dnešek a zase se někde ozvi.
2: Díky moc a hezký den všem.
1: Taky, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: 7.39, tohle jsou hity Avicii, Hey Brother, tohle je čtvrteční hit rádio, dobré ráno, s vámi Michal a David. Mimochodem, Japonsko má oficiálně svou první armádní stíhačku, a tím myslíme reálnou pilotku bojového tryskáče. 26-letá Misa Matsushim právě zbourala všechny asijské stereotypy o tichých manželkách. O tom se pobavíme za malou chvíli. Přidáme taky další parádní hity, tohle jsou Imagine Dragons Next to Me, staví se i Pink Runaway, no a zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny hlásíte překážku v plynulosti provozu. Třebíči v Táborské ulici u výjezdu z města počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: za 9 minut 8 hodin. Přejeme hezký ránko z Hitrádia. Tohle je Pink. Tak zatímco v Japonsku se od žen čeká hlavně servis doma u plotny, tak jedna 26letá holka si sedla do stíhačky F-15 a začala brázdit nebe.
1: Takže ženský neumějí řídit.
0: Přesně. Japonsko má první pilotku stíhačky. Jmenuje se Misa Matsushim. A říkám si, že nechceš být její manžel, protože už tě napadá, jestli stejné věci si představ, jak si ji snažíš vyčíst, že špatně zaparkovala podélně auto, jo, když ona je zvyklá parkovat tryskáčem, co to stojí? 2-3 miliardy? Taková stíhačka?
1: No zhruba, samozřejmě tady čtu, že záleží na modelu, ale 1-3 miliardy korun.
0: Jo, no tak to asi bude mít možná senzory, ne? Nebo dá se s tím couvat vůbec? Tak za ty prachy, když to má autopilota, tak by mohlo, ne?
1: Prostě tě vyluxuj si to tady, máš to tady samý bordel. Jako...
0: Nebo kdyby to ty senzory nemělo, tak se tam jenom nahneš a Kamile, Kamile, kolik ještě můžu? Kolik ještě? Mimochodem, sledujete to, jak se ovládáme a polikáme tady ty laciný vtipy o stíhačkách, jo? Se nenecháme zbombardovat, ne? Musím se
1: nadechnout. By zajímalo, jestli v tom provozu platí stejný pravidla jako tady u nás, víš? Že se třeba takhle dva piloti na sebe sedal blinker, jo?
0: To třeba přednost prava, jo?
1: Nebo přednost prava.
0: Hele, pilotka, Japonsko, velká věc pro ně, tomu říkám respekt. Hele, a zkus si doma nezvednout prkínko, nebo nehodit špinavý ponožky do koše na prádlo, jo? Když tvoje žena parkuje před barákem F-15. Neskutečný. Vzpomeneš si? Eva Farná, Mirai, může být 7.52, pojďme na to šampioni, hezké ráno, Hitrádia.

0: Podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka se dnes vrátí velmi teplé počasí, teploty vystoupají až k 29 stupňům. Příliv teplého vzduchu ale už v pátek ukončí studená fronta, tam může přinést i silné bouřky a vydatný déšť. Víkend už má být převážně beze srážek s příjemnými teplotami kolem 25 stupňů. Popularita amerického prezidenta Donalda Trumpa zůstává na rekordně nízké úrovni. Jeho působení v Bílém domě schvaluje jen třetina Američanů. Klesá také podpora války s Íránem, kterou nyní podporuje 31% dotázaných. Náladu veřejnosti ovlivňují i rekordně vysoké ceny benzínu způsobené omezením vývozu ropy z regionu. TikTok dostal v Brazílii pokutu v přepočtu téměř 620 milionů korun. Podle úřadů neoprávněně zpracovával údaje uživatelů ve věku od 13 do 18 let. Firma musí data získaná v rozporu s pravidly také smazat. Brazílie v poslední době výrazně zpřísňuje dohled na ochranu dětí na sociálních sítích. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Šoféři v Jihlavě si oddechli od jedné uzavírky. Po opravách se otevřela Žižkova ulice mezi Štefánikovým náměstím a Rantířovskou. Nově tam vznikly ochranné ostrůvky i odbočovací pruhy. Do původního režimu se vrátily také všechny okolní ulice. MHDčko tudy bude jezdit opět od dnešního rána. A druhá etapa mezi Hradební a Štefánikovým náměstím pak začne 26. září. Na Vysočinu se vrací léto, dnes nás bude provázet většinou jasná nebo skoro jasná obloha a teplota se dostane k 27. Zítra pak naměříme až 32, ale večer se začne zatahovat a dorazit má déšť a bouřky.
0: Máš chuť na devadesátky?

0: šampionů. Ještě hodinu se vám budeme starat o muziku a snad i o lepší náladu. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, s vámi Michal a David, ahoj.
1: Čauky mňauky.
0: Čauky mňauky. To se s náma potáhne už každý otvírák asi, co Dave.
1: Asi jo.
0: Chodili jste na kroužky? Chodil jste na kroužky, Dave?
1: No jasně.
0: A nutili tě rodiče do nějakého? A nechtělo se ti do nějakého? No jasně, tak to probereme za chvíli. Jasně, Coldplay, tím začíná další hodina. Hezké ráno.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Tohle byl Gillies Anabolin DNA. 8 hodin 9 minut. Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Máme tady zajímavou statistiku. Schválně, jestli se v tom poznáte, 9 z 10 rodičů přihlašuje svoje děti na kroužky, na který by nejradši chodili sami. Je to takový to, že si ten rodič řekne, hele, tenisti ti vydělávají raketu, jo? Tak budeš rád tenis, ať nás pak živíš, ať se ti to líbí nebo ne.
1: Jo, navíc mě tenis nikdy nešel, svý dítě na něj dám.
0: Přesně. Připomeň, Davide, jak to bylo u vás doma, teda s kroužkama.
1: No tak zrovna ten tenis, když už jsme u něj. Nechtělo se mi tam, no, chodil jsem tam, ale je teda pravda, to musím uznat také zpětně, že jsem docela vděčný, že mě ty naši do toho nutili, protože dneska, když si jdu s kolegama zahrát tenis, tak to ovládám.
0: A ono opravdu, já když to jako tak vídám okolo sebe, tak ty když to dítě někam přihlásíš, tak jako ono v drtivé většině případů, to už jenom z principu mi přijde, že to dělat nechce, ať už by to bylo cokoliv, nevím, klavír, kytara, tenis, prostě nějaký sporty různý, že to je možná tak trochu truc, jo, a pak to dítě zjistí, že se mu to třeba líbí.
1: Souhlas.
0: Já třeba na kroužky nechodil, čověče.
1: Jak to?
0: No my jsme na to neměli peníze, takže kroužky nebyly.
1: No tak, jasně.
0: Tak se snažím u dcery tak nějak jako vypozorovat, co by jí asi mohlo tak bavit, abychom jí nenutili do něčeho, co se jí nelíbí, jo? Ale no. Myslím si, že dopadneme stejně jako těch 9 z 10 rodičů. Jo?
1: Takže jste ještě na nic nepřišli.
0: No nevím, no když tak skončí v rádiu, no co ti budu říkat?
1: Taky dobrý.
0: Taky dobrý. Tak taky se vám to stalo, když jste byli malí, na jaký kroužek vás rodiče nutili chodit a zvládli jste to a našli jste v tom pak ve finále tu oblibu. To nás zajímá. Pojďme tady tu statistiku, kterou jsme říkali, že 9 z 10 rodičů hlásí svoje děti na kroužky, na který by nejradši chodili sami, trošku rozbít, jo. 777-937-777, to je číslo přes WhatsApp, můžete nám to poslat jako hlasovku, nebo nám to sem pinkněte klasicky zprávou. Teď od nás další hity, tohle je Welshly Arms, Legendary na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity Rose, Bruno Mars a tohle je vaše Hit Radio 8:45.
1: Aha,
0: 2 minuty k tomu, dobré ráno. 9 z 10 rodičů přihlašuje svoje děti na kroužky, na který by nejradši chodili sami. O tom jsme se tady bavili, připomínáme pro vás, kdo jste se přidal až teď a ptali jsme se, jestli se vám to stalo, že třeba vás rodiče nutili chodit na nějaký kroužek a jestli jste to zvládli, tak Davida nutili chodit na tenis, nakonec trochu ti kvoku, ale zvládl to, že jo?
2: Je to tak a dneska jsem za to vděčný, protože ho jakž tak umím hrát.
0: Tak, já jsem říkal, že já jsem na kroužky nechodil, protože prostě nebylo na zbyt peněz. Jo, a píše třeba Zdeněk, žádný kroužky nebyly, protože prachy taky nebyly. Tak, děkujeme za zprávu. Další zpráva od Jany. Krásné ráno, já chodila na zpěv, piano, aerobik a zumbu a všechno jsem si to moc přála sama. Jenom do toho piana jsem potřebovala trochu postrčit. Přeji krásný den, Jana. A to je to, jak jsme se bavili, že nejdřív to dítě možná trochu jako na truc, jo, ale pak zpětně si říká, že to nebylo úplně špatný.
2: Protože ne každý dítě má hnedka od dětství nějakou velkou zálibu.
0: No,
2: samozřejmě, že to je ideální, jasný. Když ho od začátku baví fotbal, tak ho přihlásím na fotbal. Ne každý to tak má.
0: Taky píše Martin, mě rodiče od 7 let posílali na basket a protože měřím 176 centáků a jsem nejvyšší z rodiny, tak si nemyslím, že to byla aktivita, kterou by oni sami chtěli dělat. Spíš to bylo ekonomický rozhodnutí. Na basket stačilo koupit boty a to byla celá investice. A to je fakt, vem si třeba, když chceš, aby to dítě se učilo na klavír nebo na nějaký takový nástroj, tak to stojí spoustu peněz, že jo? Tady koupíš boty a hotovo.
2: Že mě teda napadá, že potřeba možná míč, ale nebo na basket není potřeba míč.
0: Jako milion? Ne, jako míč. Jako ten kulatej. Taky píše Míša, ahoj, dobré ráno, u nás si děti kroužky vybírají sami, máme 4 děti a nenutíme je, spíš se snažíme ubírat, chtěli by na vše, hlavně 8letá, ta má kroužky 3, mějte se prýma. A to je vlastně pravda, že dnešní děti, který mají hodně kroužků, tak mají busy day, jo, a teďka, víš, ale já prostě hledám kavčo, jo, hele, aerobik prostě, jo, pak se stavím na mača ještě, jo, a klavír. Tak máme tady taky několik hlasovek, pojďme na hlasovku od, a už mi to tady zmizelo. Už to mám. Hlasovka od Heleny.
3: Krásné ráno, kluci. Tak já tu statistiku určitě nerozbiju, protože moje máma byla úplně levá, nemá hudební sluch, takže mě nutila na zpěv, na klavír. A první 2 roky jsem chodila k profesorce, která mě mlátila tehdy verzatilkou po prstech, když jsem to špatně zahrála, takže na to vůbec nemám dobrý vzpomínky. Sice si dneska občas na klavír zahraju, ale už nikdy ve 14 jsem s tím sekla, protože ona měla představu, že budu nějaká virtuózka. A svoje vlastní dítě, tak to jsem do žádných kroužků nenutila, vždycky, když si řekl, tak to zkusil a buď ho to bavilo, nebo nebavilo. Takže v životě už jsem takovou chybu neudělala a moje dítě má za sebou asi 10 kroužků, který vyzkoušelo a je takový všestranný, takže myslím si, že lepší než nutit. Nemám na to dobrý vzpomínky. Pěkný den.
0: To je hezký, to je milý.
2: Tady kýváme.
0: Kýváme. Taky tady je hlasovka od Karla.
4: Ahoj, tady Karel. Myslím si, že dneska děti pořádně neví ani, co v těch 15 letech dělat, takže jako trošku je přinutit dělat nějaký kroužek, není úplně na škodu. Je třeba je sledovat, ale trošku tlaku asi neuškodí.
0: To je vlastně pravda, no, že dneska si ty děti musí nejdřív rozmyslet, co budou za pohlaví a pak až vybíráme kroužky. Pardon. LP, Lost on You, další hity pro vás, my vám moc děkujeme za vaše zprávy. No a vy, děti, který nás posloucháte a třeba máte nějaký kroužky během prázdnin, tak si to moc užijte a třeba se vám to v budoucnu bude hodit. Hezké ráno.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Radši. Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny hlásíte překážku v plynulosti provozu. Na Pelhřimovsku mezi Bohdanínem a Včelničkou počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.

0: Je 8:30, posloucháte Hit Radio snídaní šampionů. Krásné ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Sportovní kroužky pro děti dál zdražují, vyšší ceny letos pocítilo 6 z 10 rodičů, nejčastěji si připlatí 250 až 500 korun. Nejdražší zůstávají sporty jako hokej, lyžování nebo tenis. Apple čeká po 15 letech velká změna ve vedení. Tima Cooka má příští týden vystřídat dosavadní šéf hardwareu. Podle analytiků by změna mohla přinést odvážnější iPhony a větší chuť experimentovat. Americká moderátorka usnula přímo během živého vysílání. Matka dvou malých dětí spala před ranní směnou jen 2,5 hodiny a únava ji na pár sekund přemohla. Místo výpovědi se ale dočkala pochopení od šéfové i diváků.
0: Hoďte kamenem, komu se to nikdy nestalo. Davide, to by se nikdy stalo, že ti padla hlava takhle v práci?
2: Samozřejmě, ale v kanceláři je to trošku něco jiného, než během živého vysílání v televizi.
0: No jasně, mě to připomíná, já jsem jednou takhle byl unavený a schoval jsem se tenkrát na brigádě, bylo mi 15, jel jsem skladníka, vozil jsem palety a mezi paletama jsem se schoval a dáchnul jsem se asi na 2 hodiny, čověče.
2: Znova, trošku něco jiného, než v živém televizi, vysílání televize.
0: No ale chrapa jsem v práci, tak to jedno, ne? Tak jestli vám padá hlava teďka ve čtvrtek ráno, tohle by vás mohlo probrat. Pane bože, 2003, pamatujete si, jaký to byl hit? A no ne, jaký to byl, on to pořád je hit, jo. Tohle vlastně můžeme brát jako takový warm-up před summer party tady na Hit Radio. To začíná zítra v 15, ale zároveň to může být srdcovka, který vám hraje Jirka Plnář mezi 12. a 15.
2: No nebo to může být prostě jenom písnička, kterou si takhle při čtvrtečním ránu užijeme.
0: Tak si to pojďme užít. DJ Bobo, Chihuahua, 8:31. S vámi Michal a David a taky čtvrteční Hit Radio. Snídaní šampionů, dobré ráno. Chihuahua.

8.38, tohle je čtvrteční Hit Radio, snídaně šampionů a Katy Perry, hezké ráno. Za preventivní prohlídky peníze na ruku a pacha ne doktorům, ale pacientům, něco se peče, že bychom snad za to, že dojdeme na preventivku, mohli dostat pěkných pár tisíc na ruku. Zajímá vás tomu víc? No tak vydržte u rádia a to rozhodně probereme.

0: za moment tady na Hit Rádiu, tak hezký ránko.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

Tohle je Hit Radio 8.49, hezké ráno. Češi a prevence u doktora. To je klasika, jdeme tam, až když lezeme po čtyřech, na tom se asi shodneme. A proto pojišťovny plánují dávat za preventivky a screeningy peníze v řádech tisíců nám, pacientům, protože je to pro ně levnější, než pak platit drahou léčbu rozjetých nemocí. Je teda trochu smutný, že potřebujeme, aby nás stát uplácel, abychom se nechali preventivně vyšetřit, preventivně projet, ale budiš, a tak se ptám, co vy? Byli byste třeba za dvojku ochotný si nechat zkontrolovat i to, co ani nevíte, že v těle máte? Za mě rozhodně super, protože pokud jste taky hypochondr jako já, tak hele, asi máme brigošku. A-

0: rádiu 8.56. Lidi zlatí, vy kdo jste u rádia, díky za další společný ránko. Bylo to prýma, dneska hlavně díky vám velká zábava, tak děkujeme. Kdybyste si to chtěli dát zpětně, tak můžete během dne jako podcast na webu hitradio.cz nebo na Spotify, tady nás najdete jako podcast Snídaně šampionů, no a teď už vás vyšlu vstříc dopoledni, postarají se o vás moji skvělí kolegové, muziky mají spoustu, hned po zprávách v 9 pokračuje třeba Cyril nebo Rembrandt.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry, to je Snídaně šampionů na Hitradio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz, přes apku Radia.cz.
0: A my se tu potkáme zítra ráno v 6. Bude páteček, budu se těšit, tak se stavte. Mějte se, smějte se a zítra čau.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pozor si dejte na trase z Velkého Beránova do Žďáru nad Sázavou. Před Bohdalovem probíhá vyšetřování dopravní nehody dvou osobních vozidel. Počítejte tady s omezením. Jiné komplikace hlášen nemáme, přesto kdybyste o nikom nebo o ničem věděli, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Vysočina.
3: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hill. Do Česka opět dorazí tropické teploty, ale příliv teplého vzduchu utne studená fronta, na které by mohlo místy pořádně zapršet. Některé bouřky možná budou i nebezpečně silné. Víkend by už ale měl být spíše beze srážek a s příjemnými teplotami kolem 25 stupňů. Podzim je pro Čechy stále oblíbenější dobou pro cestování. Řada lidí využívá toto období k odpočinku i kratším výletům. Jaké plány mají Češi letos, zjišťoval průzkum Czech Tourism, jak říká za agenturu Tereza Hofmanová.
4: 7 z 10 Čechů chce na podzim strávit dovolenou v tuzemsku, to je o 20% bodů více než před rokem a jen o 6 bodů méně než v létě. Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam.
3: Prodlužuje totiž návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku. Americká společnost Meta omezí v USA přístup dětí na sítě. V rámci mimosoudního vyrovnání ve sporu o závislosti dětí na sociálních sítích zaplatí zhruba 18 miliard dolarů. Navíc zavede dvouhodinový denní limit na užívání sítí Facebook a Instagram mladistvými. Tenisté Jakub Menčík a Karolina Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli, Belinda Benčičová ve třech setech.
2: No a mrkneme na oblohu, jak to bude vypadat, to čekám většinou polojasno, jenom místy s většinou oblačnost, teploty budou krásné letní 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Vysočina.
2: 9. hodina za námi, čtvrteční den s datem 27. srpna celý pro změnu před námi, Milan Řezniček přijde za nás za všechny, fajn poslech a teď už Rembrandt, užijte si je.

Tenhle hlas by člověk mohl poslouchat pořád, co říkáte. Na Hit Rádiu Vysočina právě teď Adele, která je vždycky skvělá. Čtvrtek v plném proudu, co znamená jediné, víkend už regulárně začíná klepat na dveře a sluníčko venku se rozhodlo, že nám ten příchod pořádně osladí, konečně se otepluje, takže svetry můžete nechat ve skříni, vyrazit ven, chytat bronz, za který na rozdíl od solárka platit v žádném případě nemusíte. Tak ať už ten vstup do toho dnešního dne byl jakýkoliv, kapela Kryštof to má jasno, život je krásný a to i bez ohledu na kotrmelce, které se nám tu a tam v něm objeví. Tak užijte si je.

0: A k tomu 21. minuta ve čtvrtek 27. srpna, kdy v kalendáři svátek slaví Otakar, takže všem otům, otíkům přejeme všechno nejlepší. Narozeniny má třeba slovenská herečka Sonja Norisová, tak všechno nejlepší, pokud i vy dnes slavíte. No a za chvíli pošleme hudební dárek, budou třeba Alex Farn nebo Benres. Také nabídneme pozvánku na naši summer party, která se pomalu, ale jistě blíží a startuje už zítra úderem 15. hodiny. Nejvíce za chvíli.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Dvě minuty po půl desáté na Hitrádiu Vysočina Bender. Letošní prázdniny nám pomalu dávají s Bohem, což znamená jedno jediné, pořádně se s ním rozloučit. A loučit se nebudeme vůbec v tichosti, právě naopak. Rozjedeme to pořádnou summer party. Prostě oficiální a ta nejhlasitější rozlučka s prázdninami na Hitrádiu Vysočina. Už tento pátek přesně od 15.00 mačkáme play a až do nedělní 18. hodiny nepustíme k mikrofonu nikoho, kdo by neměl v krvi rytmus, slunce a plážovou náladu. Co vás všechno čeká, tak my jsme namíchali koktejl těch největších letních hitů za posledních 30 let. Proletíme 90, proskáčíme milénium a otestujeme basy u těch nejnovějších pecek. Proto zbalte deky, nažavte grily, vychlejte drinky a hlavně nelaďte nic jiného. Víkendová summer party startuje na Hitrádiu Vysočina v pátek úderem 15. hodiny. Buďte u toho s námi a tady taková malá pozvánka a ochutnávka, což je vás čeká. Royal Gigolos.

0: Manson na Vysočině před 9:45 ve čtvrtek dopoledne. Pozor teď v hlavě v ulici Romana Havelky, zasahují tady záchranáři u nehody osobního auta s chodcem. Počítejte s omezením a komplikace jsou i na příjezdu do Havlíčkova Brodu směrem od Čáslavy. Tady policie vyšetřuje nehodu osobního auta s nákladním a projíždí se tudy Kyvadlově s kratším zdržením a počítejte v obou směrech. Přesto, kdyby byste o někom nebo o ničem věděli, můžete rád vědět přes naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37. No a my už za chvíli to dnešní čtvrteční dopoledne zpříjemníme čím jiným než muzikou. Dáme si takový malý výlet do roku 1970 s kapelou Čenasky. Ať už jste ročník 1970 nebo nějaký úplně jiný, užijte si tuhletu muziku, hrajeme jenom hity, které máte rádi.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: skřínky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: zprávy a mrkneme i na silnice. Nejlepší dopravní servis na Vysočině, pozor si stále dejte vyhlavě v ulici Romana Havelky, kde zasahovali záchranáři u nehody osobního auta s chodcem, počítejte s omezením v místě a na příjezdu do Havlíčkova Brodu směrem od Čáslavy vyšetřuje policie nehodu osobního auta s nákladním, projíždí se Kivadlově s kratším zdržením, počítejte v obou směrech. Kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
4: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Česko loni čelilo zahraničním kybernetickým útokům. České subjekty byly terčem několika kybernetických útoků aktérů spojovaných s Čínou. Aktivity dál vyvíjeli také hackři spojovaní s ruským státem. Ve výroční zprávě za loňský rok to dnes uvedla Bezpečnostní informační služba. Ceny zemního plynu v Evropě rychle rostou. Pro domácnosti to může znamenat vyšší účty, pokud dodavatelé zdražení promítnou do svých ceníků. Proto teď může být vhodný čas zvážit fixaci ceny na rok až dva. Co se naopak nevyplatí, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
5: Naopak se nevyplatí nyní tolik fixovat na celé tři roky, protože situace v Perském zálivu se může uklidnit a pak by ty ceny plynu klesly a lidé by se pak mohli rvát vlasy na hlavě, že tedy fixovali za příliš vysokou cenu.
4: Ještě stále jsou ceny poměrně nízké, protože obchodníci plyn nakupovali před jejím zvýšením. Premiér Andrej Babiš bude dnes v Praze s předsedou Evropské rady Antoniem Kostou jednat o dlouhodobém unijním rozpočtu, posílení konkurenceschopnosti či o dalším rozšiřování Evropské unie. Kosta v úterý na Slovensku zahájil cestu po členských státech EU. V Česku hrozí střety zahraničních fotbalových fanoušků. Pohyb fanouškovských skupin od středy monitorují policisté a připravují mimořádná bezpečnostní opatření. Do Česka míří na dnešní pohárová utkání příznivci ze Srbska, Řecka a Skotska. Do Polska pak přes Česko projíždějí fanoušci z Chorvatska.
0: Jak to bude vypadat na obloze? Očekáváme většinou polojasno, teploty budou příjemné, 25 až 28 stupňů Celsia.
3: Hit Rádio Vysočina.
0: I po desáté pohodový poslech za celé Hit Rádio Vysočina přeje Milan Březníček. No a za chvíli se podíváme na to, jestli je správné motivovat děti dárky. Počkejte se na to.

0: Miners v dopoledním vysílání na Hit Rádiu Vysočina. Klid před bouří. Tak mluví někteří mý známí o období před začátkem nového školního roku. Taky to tak máte. Tak za týden touhletou dobou už vše pojede na plné obrátky a pokud si říkáte, jestli bude dobré do toho nového školního roku motivovat děti třeba nějakým dárkem, aby se ve škole lépe učili, tady je názor pelhřimovské psycholožky Markety Šojerové. Markéto, jak to vidíte vy?
1: No já si myslím právě, že úplně ne, a teď si jenom představme třeba ty děti, které pracují na hranici svých možností a přesto třeba ten výkon ve škole není příliš ideální. Tak všechny tyto děti bychom v podstatě jako úplně handicapovali tím, že by na tu odměnu nemohli dosáhnout. Já si myslím, že je dobré, když se vytvoří nějaký plán, kdy i třeba, když připustím, že některé děti něco nebaví, tak po té jako méně zábavné činnosti třeba může být něco zábavnějšího, společná hra, společná aktivita, ale nevázala bych to na kvalitu toho výkonu, ale spíš prostě jako určitý způsob, kdy po všem, co je nám nepříjemného, můžeme mít třeba něco příjemného a zároveň opět zdůrazňovat to, co je na té aktivitě zajímavého. Protože v momentě, kdy tam nastavíme pravidlo, já se teda připravuji do školy a dostanu za to peníze, tak si myslím, že jsem pak v začarovaném kruhu a jenom to dítě bude stupňovat své požadavky a dlouhodobě to určitě jako výhodná motivace není.
0: Slyšeli jste sami, tolik pelhřimovská psycholožka Markéta Šojerová, děkujeme moc.

0: co se děje na Vysočině.
1: Na živé kino, které je součástí doprovodného programu MFRF Jihlava, vás zvu celý tento týden, vždy od půl deváté večer na divadelním dvorku Hráckého divadla, vstupné je zdarma. No a dneska se můžete těšit třeba na snímek 8 mm rodiny. Po několika leté rozsáhlé rekonstrukci se návštěvníkům opět otevře hrad Kámen. Poprvé se tak stane tuto sobotu v 10 hodin dopoledne. Tento den bude vstup zdarma a vy se tak můžete těšit na nové expozice, obnovené historické interiéry, moderní návštěvnické centrum s kavárnou i doprovodný program pro malé i velké. No a pokud hledáte vhodný sport pro sebe a pro své děti, pak přijďte se nechat inspirovat na Jihlavskou sportovní neděli 2026, tuto neděli 30. srpna, a to do areálu Český mlýn od 9 do 13 hodin, kdy si tady můžete vyzkoušet jednotlivé sporty, získat bližší informace od oddílu a klubu, které budou přímo na místě, no a těšit se můžete i na doprovodný program v podobě dětských her, malování na obličeji a dalších překvapení. Více informací i více tipů najdete na našem webu hitradiovysočina.cz, tak přijmou zábavu a skvěle se bavte.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Hit Radio. Hit Radio. Bring the action. When you

0: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

od největších po nejnovější hity. To vás čeká každý večer od 6 do 21 hodin na Hitrádiu Vysočina. A pokud se vám nechce čekat až do večera, nabízím právě teď takovou malou ochutnávku z našeho speciálu Hitrádia Classic, co znamená tu nejpestřejší nálož 80. 90. a milénia. Mám tu jednu absolutní hymnu. Volume doprava zpívají právě teď Fornen Blondes. Užijte si je, tady jsou.

0: Ve čtvrtek dopoledne na Hit Rádiu Vysočina Lost Frequencies schválně vzpomenete si ještě na své první autíčko na klíček nebo na legendárního plastového panáčka, který uměl snad všechna řemesla na světě. Pokud ano, co si oživit vzpomínky a vzít děti i případně prarodiče na parádní rodinný výlet. Muzeum autíček na zámku v Přísedce vás totiž zve na unikátní expozici historických hraček. Letos navíc legendární igráček slaví 50 let. V přízemí zámku na vás čeká speciální výstava, která chytne za srdce doslova každou generaci. Pro malé objevitele je připravená napínavá pátrací hra s igráčkovými kamínky, sladká odměna v zámecké kavárně potom nikoho určitě nemine. No a venku, tam na vás čekají koloběžky, obří kuželky nebo oblíbená hra kloboučku hop. Otevřeno je každý den kromě pondělí, o víkendu od 9 do 7 do večera. No a pozor, u zavírky na Brtnici se v žádném případě bát nemusíte, o ty hlavy projedete hladce, o Třebíče vede pohodlná objížďka přes Stonařov, tak zakončíte letošní prázdniny společným výletem a hurá na zámek do Příseky.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Hit Radio. Hit Radio.
4: I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Teď pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině, krátce před 11. hodinou přináším skvělé zprávy, vše jde tak, jak má, hlášené nejsou žádné komplikace, přesto kdybyste o někom nebo o něčem věděli, vaši dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. V Česku dál trvá riziko zahraničních agentů. Podle Bezpečnostní informační služby přetrvává nebezpečí využití tzv. Agentů na jedno použití k sabotážním útokům řízeným z Ruska. BIS to uvedla ve výroční zprávě za rok 2025. Po více než dvou letech mizí ze sloupu nejsvětější trojice v Olomouci lešení. Lidé tak poprvé uvidí výsledek rozsáhlého restaurování památky UNESCO. Co se změnilo a jaké práce je ještě potřeba udělat, řekne mluvčí města Jan Horejš.
2: Dříve tmavý pískovec dnes opět září světlou barvou a také zlacená sousoší ukazují, jak restaurování víc než 30 metrů vysoký sloup vrátilo do plné krásy. Práce akademického sochaře a restaurátora Reného Tikala však ještě nekončí. Čekají ho například práce v prostoru kaple, na balustrádě a schodišťových stupních.
1: Následně přijde na řadu také oprava osvětlení v okolí sloupu. Ředitel americké CIA tento týden v Moskvě varoval ruské představitele před útoky na země NATO, jmenovitě pobaltské státy Estonsko, Litvu a Lotyšsko. Šéf CIA rovněž využil mimořádnou a neohlášenou návštěvu ruské metropole k tomu, aby Rusko přiměl omezit jeho podporu Iránu. Kajakář Josef Dostál na mistrovství světa v Poznani hladce postoupil do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul. Svou rozjížďku olympijský vítěz z Paříže suverénně vyhrál. V semifinále jsou také kajakářka Barbora Sobová a kanoistka Denisa Řáhová na dvoustovce.
3: No a jdeme se podívat na počasí. Dneska očekáváme většinou polojasno, teploty 25-28, zítra opět polojasno, ale zítra k večeru a večer se objeví přeháňky, bouřky, které mohou být ojediněle i silné. Teploty dneska v noci klesnou ze 17 na 14, zítřejší maxima 28-31.
0: Hit Radio Vysočina.
3: I po 11. fajn poslech přeje od mikrofonu z Vysočiny Milan Řezniček. No a v téhleté hodině nadělovačka budeme mít pro vás rodinnou vstupenku do Robinsona. Papoušek si sebou bere aktovku.

0: Ale hezké čtvrteční dopoledne, zatem 27. srpna. I dnes tady mám rodinnou vstupenku do největšího zábavního parku na Vysočině, do Robinsona. Pokud si pamatujete, nebo pokud se to nezaslechli, Papoušek si dneska na pirátskou loď bere aktovku, tak pokud byste chtěli mít rodinnou vstupenku doma, v tuhle tu chvíli sáhněte po mobilu a vytáčejte 725 44 38 37. Jsem zvědav, na koho se za chvíli usmíje štěstí, jestli budete vědět, cože si Papoušek bere na pirátskou loď.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: 11 hodina, 12 minut na Hit Radio Vysočina, Poetika a blízko.
1: Užijte si rodinné centrum Robinson.
0: No a opravdu blízko, rodinné vstupence do Robinsona, což je největší zábavní park na Vysočině, je v tuhletu chvíli Peťa, kterou mám na telefonu. Hezké dopoledne.
2: Ahoj, ahoj, zdravím z rádia.
0: Zdravíme, ahoj. Tak Peťo, ty jsi říkala, že u vás doma se to tak jakoby všechno schyluje k tomu, že někdo půjde do první třídy, je to pravda?
2: Ano, je to pravda, dcerka nastupuje teď v září do první třídy.
0: Jak se těší?
2: No moc ne, ale že ve školce to bylo lepší.
0: No tak možná, aby se potom odreagovala o těch školních povinností, mamka jí vezme do Robinsona v případě, že dobře poslouchala, cože si papoušek dneska bere na pirátskou loď. Co to je?
2: No, vzhledem k tomu, že se nám blíží toho 1. září, takže by to byla aktovka.
0: Aktovka? No poslouchej, co já na to.
1: Vítejte na ostrově zábavy. Vítejte v rodinném centru Robinson.
0: Je to tak, aktovka. Máte doma, už připravenou aktovku?
2: Samozřejmě už dostala k narozeninám, takže ta už stojí v koutě připravená.
0: Tak klidně do té aktovky ještě nenápadně, tak jakoby zašoupni i pozvánku do Robinsona, protože s celou rodinou se tam vypravíte, uděláš radost určitě nejenom jí, ale toho, koho vezmete sebou. Tak měj se krásně,
2: určitě.
0: Ať to všechno zvládnete, měj se a hezký den na zase někdy naslyšenou.
2: Ahoj, ahoj.
0: Tak další poukázka do Robinsona v tuhletu chvíli nadělená, pokud se na ostrov zábavy budete chtít vypravit příští týden vy, připomínám opět ve čtvrtek po 11. hodině. Teď už Lady Gaga.

stále pohodové čtvrtí dopoledne přes Itrádia, Vysočina, Milan. Pokud jste měli dneska v plánu nějakou romantiku, no a vypadá to, že se žádná konat asi nebude. Proč? No protože podle britských vědců je 27. srpen oficiálně nejméně romantickým dnem v roce. Prý hrozí hádky, rozchody a hotová vztahová apokalypsa. Odborníci proto radí jedno jediné, po práci okamžitě domů, zamknout se, rychle se najíst a hned jít spát. Takže dobrou chuť, dobrou noc a hlavně držte jazyk za zuby. Hit Radio. Hit Radio.

Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
2: To podepisuju, s tím souhlasím, ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš. Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaji, víš, cítíš to v tom, jo?
3: Já myslím, kdyby jsi bydlel na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Fine Station na Vysočině, 6 minut po půl 12. Tak před námi vlastně poslední prázdnový víkend, který se pomalu ještě blíží, a pokud si říkáte, jak to s počasem vypadat, zítra až 1.30 k večeru se mohou objevit přehánky, bouřky, které místy mohou být i silné. Sobota a neděle, tam už by to mělo být beze srážek a s teplotami až do 28 stupňů. Tak pokud jste měli v plánu někam vyrazit, něco podniknout, uděláte dobře, protože by byla velká škoda prosedět poslední prázdnový víkend doma. Teď už Rihanna, Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: zapomenou.
1: Patrik Malý, Sebastian, oba nás vrátili do roku 2005, do času bez starostnosti, kdy největší starostí bylo možná tak jako by mít nenabitý mobil a čistou hlavu, tak nechte si tuhletu příjemnou nostalgii v duši ještě chvilinku běžet a doznít. My budeme pokračovat z muziky dál, za chvíli třeba Imagine Dragons. Nebo také Timbaland a Katy Perry, to vše stíháme ještě do 12, kdy na vás čeká nejenom oběd, ale i dnešní srdcovky. Tak se těšte, Milan se loučí, přeji hezké a vydařené čtvrteční odpoledne a těším se zase zítra po 9 dopoledne. Mějte se, ahoj. Hit Radio.

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
7: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. V těchto chvílích hlásíte pětiminutová zdržení z centra metropole, je to v okolí Tančícího domu nebo Věčné ulici dál k IP Pavlova. Popojíždíte i částí Pražského okruhu na sjezdu z D5. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, máme pro vás aktuální zprávy. Dobré poledne, přeje Lucie Raňková. Do Česka opět dorazí tropické teploty. Příliv teplého vzduchu, ale záhy utne studená fronta, na které by mohlo místy vydatně pršet. Některé bouřky budou zítra doprovázeny nebezpečnými jevy, jako je krupobytí nebo silný vítr. Víkend by už měl být spíše bez srážek a s příjemnými hodnotami kolem 25 stupňů. Bezpečný návrat za volant. Zhruba 200 autoškol po celé zemi nabízí zvýhodněné kondiční jízdy pro rodiče na rodičovské a pro seniory. V Česku je 1,5 milionu aktivních řidičů starších 65 let. Doplňuje šéf asociace autoškol Aleš Hoštička.
4: Ten náš projekt nemá za cíl je nějakým způsobem degradovat v tom, že něco dělají hůře než třeba ti mladí nebo ti běžní. Ono je to právě naopak. Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit, a to ten projekt by měl pomoci.
3: První lekci pod vedením zkušeného instruktora získají zájemci za 800 korun, druhou k tomu bezplatně. Registrace je na webu zpátkyzavolant.eu. Tenista Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšený debl na US Open a získali premiérový Grand Slamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cuboli a Belinda Bencic. Duel vyhráli za hodinu a 13 minut a získali také prémii 1 milion dolarů. Teď se podíváme k nám.
5: Humpolec je bez starosty. Zastupitelé Petra Machka odvolali z funkce. Důvodem bylo chybné zpracování návrhu územního plánu a jeho převzetí. Připravovaná změna územního plánu ve městě vyvolala velké emoce. Připomínek k němu přišlo od občanů asi 650. Radnici až do říjnových voleb povede místostarosta Václav Křivánek.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Na Vysočině nás čeká prosluněné odpoledne, většinou bude polojasno s teplotami 25 až 28 stupňů, zítra naměříme až 31, večer by pak měly dorazit třeháňky nebo bouřky.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2 minuty po 12. hodině s vámi Kateřina Pechová. Přeju dobrou chuť k obědu a ten nejlepší soundtrack k tomu máme. To jsou totiž srdcovky. I dneska to bude fantastická jízda. Kine, Alexa, Lenny Kravitz, Caught in the Act, ale na začátek královna popu. Čeká nás Madonna a single z roku 83 Holiday, tematicky ke končícím prázdninám. Mimochodem, tenhle song byl původně nabízen jiným umělcům. Všichni odmítli. A Madonna se ale do něj okamžitě zamilovala, no asi víme proč, že jo?
0: Hit Rádio Vysočina.
1: Protože je to fantastický hit, jo? První dnešní srdcovka Madonna a Holiday.

0: Madonna a Holiday, první dnešní srdcovka, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No a naše smělá jízda pokračuje. Teď se přesuneme, prosím vás, do roku 94. V některých zemích vyšla teda až v roce 95, jo. Ale stala se symbolem tehdejší éry evropského popu a taky Eurodanceu. Eurodance, to je prostě věc, která v té době byla úplně všude. Co je jako zajímavý, tak tenhle song trendoval hlavně v německy mluvících zemích, taky ve Švýcarsku, tam se jim to hodně líbilo. A myslím si, že rychle pochopíte, proč je tenhle song s námi už tolik let a proč vlastně nás baví pořád a proč se z něj stala taky srdcovka. Čekají nás totiž Caught in the Act a Love is Everywhere.

0: taky byste mu za to dali Grammy. Co? Lenny Kravitz si za tenhle song zaslouženě získal. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Ano, to byla další srdcovka, tentokrát z roku 2000. Mimochodem, co na Lennym Kravitzi rozhodně k pomilování, kromě toho, jak vypadá, jak cvičí a tak, tak to, že on si celý ten song napsal, zaranžoval, sám kompletně zprodukoval, což on prostě dělá. A je to skvělý, protože na těch songích je to neskutečně cítit. Teď se ale přesuneme o kousek zpátky, do roku 96. Za songem, který vyšel v květnu mimochodem a okamžitě se stal hymnou léta. Jo. Nejvíce mu dařilo v Itálii, protože tak tam to léto prostě umí, to je jasné. Tam se držel na prvním místě celkem 17 týdnů, což je velký úspěch. No a prostě je to o tom, že Summer is crazy. Ano, tohle je Alexia a Summer is crazy. Jdem na to!

0: Rok 2006, indie rocková skupina Kine a jejich Crystal Ball. Teď jako srdcovka na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Mimochodem pro ně tenhle song v podstatě jenom znamenal potvrzení jejich tehdejšího celosvětového úspěchu, protože to jsou songy jako Somewhere Only We Know,

Everybody's Changing. Prostě tak příjemný songy do uší, že chcete pořád. No, jim se to povedlo, takže pánům samozřejmě gratulujeme. Teď je ale čas na vaší srdcovku. Už za malou chvíli jedna z vašich srdcovek bude znít naším éterem. Píšete klasicky na 777-937-777. Do té doby další hity, tak jak jste u nás zvyklí. Dáme si Rehab In My Head, taky trochu zvolníme společně s Evou Farnou a Mirajem. Tak buďte s námi.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rehab in my head. Posloucháte Hit Radio?
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No, dámy a pánové, je čas samozřejmě na vaší srdcovku. A pozor, dnes tu máme totiž velmi, velmi speciální vzkaz.
2: Vážení posluchači, přerušujeme vaše pravidelné vysílání kvůli mimořádně důležité zprávě.
3: Naše budoucí nevěsto Markétko, odpočítávání právě začalo a zítra v 7 ráno startuje akce, která přepíše dějiny.
4: Buď doma, připravená na všechno, protože po zítřku možná zapomeneš i termín svatby.
5: Co si vzít sebou? To se včas dozvíš. Co tě čeká? No to radši ani nechtějí vědět. Čeká tě jízda šitá přesně na tvoje bláznivé já.
3: Bude to taková pecka, že na to nezapomeneš ty, my ani půlka republiky.
6: Takže nevěsto, nabij telefon, připrav játra a hlavně nervy, protože zítra to vybuchne.
7: Tvůj gang!
0: Tak jo, tak tohle je velký. Takže zdravíme nevěstu Markétku. Moc si to užijte, dámy, ozvěte se v pondělí, jestli jste to přežili. Pokud je někdo potkáte, zaznamenejte to, pač tohle bude velkolepý. No a dámy, přáli jste si k tomu Girls Just Wanna Have Fun. Tak si to moc užijte. Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, to je vaše dnešní srdcovka, jdem na to.

Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Posloucháte Hit Radio. A prosím vás, dneska je velmi speciální den. Jo, 27. srpna je totiž den milovníků banánů. Ne den banánů, den milovníků banánů. Je mezi vámi nějaký milovník banánů? To zní trošku divně, jo, ta otázka, ale hele, napište mi, 777-937-777, jste ten člověk, který prostě si dá banán fakt každý den? Protože prostě je to, jako je to výborná věc, to já se rozhodně nehádám, ale zvláštní, že kvůli tomu máme už i jako svátek, jo, speciální. Tak pokud patříte mezi tuto sortu lidí, mezi milovníky banánů, tak všechno nejlepší k dnešnímu dni a co vám poradím, no? No dejte si banán, že jo? K němu si dejte ty nejlepší hity už za chvilku, třeba Samfeld a Jonas Blue.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, ne

úžasné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc než

0: Taylor Swift dohrává na Hit Radio, krásné odpoledne, za chvilku 13 hodin čekají nás Hunter X nebo Metcon, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pozor na výjezdu za Víčkova Brodu směrem na Okrouhlice, kde se srazila dvě osobní auta. Projedete tudy Kyvadlově a s omezením počítejte také na trase z Jihlavy do Znojma u odbočky na Markvartice, kde probíhá údržba zeleně. Vaše dopravní info pak posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Železniční přejezdy budou bezpečnější, na zhruba 40 z nich po celém Česku přibudou kamery, které zaznamenají SPZky aut a pomohou odhalovat řidiče porušující předpisy. Pokračuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
4: Data z kamer plynou přímo policii České republiky, která si je následně zpracovává. Ještě letos na podzim začne systém fungovat na jednom přejezdu v Praze, konkrétně v Řeporích, a třech přejezdech ve Středočeském kraji, a to v Brandýse se nad Labem a Velemi.
3: Příští rok pak plánuje správa železnic provoznit systém na dalších přejezdech, nejvíce z nich je na Jižní Moravě. Opoziční hnutí STAN by chtělo v rámci koaličního návrhu na zmrazení platů politiků prosadit snížení jejich cestovních náhrad o 2/5. Sněmovna by mohla návrh začít projednávat ve 2. zářijovém týdnu. Snížení náhrad na dopravu by chtěli prosadit také Piráti. V Nepálu zasaženém povodněmi mohou být desítky českých turistů. Podle dosavadních informací by žádný z nich neměl být přímo v postižené oblasti. Situaci cestovní kanceláře nadále vyhodnocují. Řekl to dnes místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Konec srpna a září jsou podle něj období, kdy do Nepálu jezdí nejvíce lidí. Teď se podíváme k nám.
1: Na Vysočině vypukla sklizeň brambor. Pěstitelé je teď dodávají hlavně do škrobáren, které zahájily novou výrobní kampaň. V tradičně bramborářském kraji se pěstují převážně pozdější odrůdy. Podle dosavadních výsledků to vypadá, že úroda bude podstatně menší než loni. Bramborovým polím letos kromě sucha škodily i vysoké letní teploty.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Na Vysočině dnes naměříme až 28 stupňů a většinou bude polojasno, místy, ale může panovat oblačnost větší. Zítra se teplota přehoupne přes 30, dorazí ale také bouřky.
0: Krásné čtvrteční odpoledne, víkend už ťuká na dveře, no a k tomu ten nejlepší soundtrack. Co víc si přát, teď už Pitbull. Hit Radio. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Madken a Begin, posloucháte Hit Radio. Máte rádi překvápka? Tak pozor, protože medvědi, ty to moc nemusí, jo. No a neříkám to jen tak, protože po Beskydech pobíhá další medvěd a obce nedaleko Lysé hory už před ním varovali svoje obyvatele. Prosím vás, jestli se tam někde nacházíte, není dobrý chodit do lesa za šera, jo? Nebo chodit do lesa sami. Když už, tak ideálně s někým pomalejším, než jste vy, jo? Co se týká dalších doporučení, prosím vás, hlavně nebuďte potichu. Jo, normálně bych řekla, nedělejte v lese rámus, ale tentokrát ne, protože pokud nechcete medvěda vyděsit, což je to nejhorší, co mu můžete udělat, pač vyděšený medvěd je naštvaný medvěd a pravděpodobně i útočící medvěd, tak o sobě musíte dát vědět, jo, takže si pískejte, mluvte, stěžujte si nahlas na ceny na horských chatách, je to úplně jedno, je to úplně na vás, pokud už do toho lesa musíte, tak aspoň buďte fakt nahlas, jo, abyste mu dali vědět, že tam jste dřív, než na něj šlápnete. Moaneskin Doushi, právě

0: Harry Styles As It Was. Posloucháte Hit Radio a pozor, už zítra poslední šance.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Ano, i poslední prázdninový pátek bude výherní a vy si můžete natankovat svoji tankartu Easy až na 10 tisíc korun. 10 otázek, za každou správnou odpověď tisícovka na tankartě. Je to tak? No pak už můžete jenom jezdit venku, jo, natankovat si na Orlenu pěkně zdarma, k tomu se dobře najíst, no a to se potom jezdí ještě o poznání lépe. Je to tak? Ano, poslední kolo dokonalé desítky nás čeká opravdu zítra. Nenechte si to ujít, bude to velmi napínavý. Jeden z vás dostane tuhle možnost ještě si takhle zdarma, jo. Takhle víceméně za pár správných odpovědí nabít svoji tankartu Easy, no a potom jezdit až do Aleluja. Tak na to nezapomeňte.

0: nezapomeňte, zítra, v pátek, poslední šance.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Hit Radio. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Tohle jsou Mandraže a Hledá se žena. Posloucháte Hit Radio. Přeju vám krásné čtvrteční odpoledne. Čtvrtek, malý pátek. No ale zítra je ten oficiální pátek. A co víc? Se zítřejší 15. hodinou startuje poslední letošní summer party. Je to smutný, jo, když si řekne poslední summer party, ale o to větší to bude. Ano, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Prostě celý víkend, jenom léto v uších. Ať už se rozhodnete k tomu grilovat, nebo budete vašemu dítku balit batoh do školy, pač to se taky blíží, anebo prostě budete jenom odpočívat, tak k tomu ty nejlepší hity budou, jo. Jsou takový songy letní, u kterých jenom prostě trsáte hlava nehlava. To je třeba tohle. Fergie a její připomínka, že malá party ještě nikdy nikoho nezabila. Pak jsou ale taky songy, které mají svoje tanečky. Pozor na to. Pamatujete si ho? Schválně. Schválně, jestli to bylo, víte, ještě máte čas trénovat. Tenhle si ale pamatujete určitě. Jo, už to cítíte? Jo? Jak se vám vlní tělo? Ano, dámy a pánové, i tohle rozhodně zazní v rámci naší summer party a taky si ten song dáme teď. Ať trošku naberete energii. Los del Rio a Macarena míří za vámi. Jdem na to a užijte si to.

0: a Don't Be So Shy. Posloucháte Hit Radio. Jak dlouho jste ve firmě? Máte pocit, že už je to věčnost? No, tak věřte mi, že není, oproti Voltrovi. Voltr, prosím vás, to je pán, který má 100 let a drží Guinnessův rekord za nejloajálnějšího zaměstnance. A to není, že by tam byl 50 let. Ne, prosím vás, on v jedné firmě pracuje neuvěřitelných 84 let. Ano, spočítejte si to, od 16 let, to je šílený. Ani krize, ani inflace, ani změna ředitelů, nic ho neodradilo. Jo, 84 let v jedné firmě. Obávám se, že to už není lojalita, ale dost pravděpodobně stockholmský syndrom. Každopádně, hele, když je šťastný. Doufám, že vy jste taky šťastný, pomůžou k tomu další hity. Za chvilku třeba Lady Gaga.
1: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou Linkin Park, posloucháte Hit Radio těsně před 14. Za chvilku Calling nebo Poetika, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na trase z Jihlavy do Znojma u odbočky na Markvartice, pozor na cestáře, a pracuje se také na dálnici D1 mezi kilometry 113 a 141 směrem na Brno. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: where my heart goes. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. V pátek a v noci na sobotu hrozí v Čechách a části Moravy a Slezska silné bouřky. Objeví se přívalové deště, vítr o rychlosti až 70 km za hodinu a menší kroupy. Výstrahu upřesnili meteorologové, platí od pátečních 14 hodin do sobotní 4. hodiny raní. V Česku dál trvá riziko zahraničních agentů. Podle bezpečnostní informační služby je tady nebezpečí využití tzv. Agentů na jedno použití k sabotážním útokům řízeným z Ruska. BISKA to uvedla ve výroční zprávě za rok 2025. Srpnové a zářijové týdny přinášejí každoroční vrchol migrace netopírů. Ti hledají nové ukryty a omylem zalétávají okny i do našich domovů. Tyto létající savce přiblíží Karel Makoň z Plzeňské záchranné stanice živočichů.
3: Je to velmi užitečné zvíře, lovící obtížný hmyz, žijou s náma v našich lidských sídlech od nepaměti a je to naprosto bezkonfliktní zvíře. Je to opravdu o tom, že je třeba v těchto dnech mít sítavé oknech, zabezpečený ty prostory, tak aby jsme pokud možno s těma netopírama do kontaktu vůbec nepřišli.
2: Netopíří invaze se týkají nejvíce Liberce, Jablonce, Plzně, Brna, ale také Karlových Varů nebo Ostravy. A teď se ještě podíváme k nám.
4: Nemocnice Jihlava spouští jedinou 3D magnetickou rezonanci na Vysočině. Aktuálně prochází instalací a zkušebním provozem. Technologie umožní ve srovnání s běžnějšími přístroji získat velmi detailní zobrazení vyšetřovaných struktur. Nový přístroj tak lékařům poskytne další nástroj pro přesné stanovení diagnózy a plánování léčby.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Na Vysočině nás čeká prosluněné odpoledne, většinou bude polojasno s teplotami 25 až 28 stupňů, zítra naměříme až 31, večer by pak měly dorazit třehánky nebo bouřky.
5: Já musím na chvilku od toho počasí, prosím tě, Lucko, ty nemáš ráda netopíry?
2: Já ne.
6: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. hodině, s vámi Kateřina Pechová, no a další kopa fantastických hitů.
5: A začneme touhle romantikou, to jsou The Calling, Wherever You Will Go, tak si to užijte.

0: Calling. A dámy a pánové, je čas. Máme tady nepopulární názor. A za tímhle si upřímně fakt stojím, jsem zvědavá, co si o tom myslíte vy. Rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a nemusí se kvůli tomu cítit provinile. Protože pojďme si to říct, jo. Už toho bylo dost. 2 měsíce, bylo to dlouhý. Zvládli jste to se ctí, to jako rozhodně. A teď máte právo mít radost, mít takovou tu možná i malinko škodolibou radost, že režim se konečně vrací, opět se to musí trošku nastavit, že jo, jakoby chodit spát, vstávat a tak dále. Máte na to právo. Souhlasíte s tím? Nebo jste naopak toho názoru, že by si zasloužili děti dalších 10 měsíců prázdnin? Pište 777-937-777. Myslíte si, že rodiče mají právo těšit se na začátek školního roku a necítit se kvůli tomu špatně? Dejte vědět.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Robin Schulz a Alida v éteru Hit Rádia, hezké odpoledne. Řešíme tu nepopulární názor, a to, že rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a nemusí se kvůli tomu cítit provinile. A vy mi píšete. Vypadá to, že na téhle věci se opravdu shodneme. Míša píše, ahoj, já už se těším moc a nebudu lhát, dětem to každý den připomínám, protože oni mi to celé prázdniny taky připomínali, že nemusí, tak je to aspoň fér. Ty, jak jsou ty děti takový potvory, co? Moji malí sourozenci mi to dělali taky celý prázdniny, takže teď půjdete do školy. Filip píše, já udělal včera dětem cvičného budíčka, chudáci se fakt začali oblíkat, než jim to došlo. No, bude to zas legrace. Tak hlavně, abyste pak vstali toho prvního, držím pěsti. No a Eva píše, přesně, taky máme právo mít z něčeho radost. A z dětí máme radost neustále, tak proč ne i z toho, že jdou konečně zas do školy. No, to vypadá jako naprostá jasňačka. Tak pište dál na 777 937 777. Souhlasíte s tím, že rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a vůbec za to nemusí stydět? Máte? Já si myslím, že jo. Teď už další hity, za chvilku Alex Warren a tohle jsou Script a Superheroes.

0: Alex Voren v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne, děkuju za všechny vaše zprávy. Pročítám se tady tím, často se u toho teda směju, jste skvělí naprosto. Řešíme nepopulární názor a to, že rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a nemusí se kvůli tomu cítit provinile. Nemusíte, fakt ne, je to úplně v pohodě. Většina z vás se na tomhle shoduje, akorát třeba Jarek píše, že to má opačně, že pro něj je škola dětí stres, učení, poznámky, třídní schůzky, protivný děti, že musí do školy, že on sám si o prázdninách odpočinul, protože děti byly skvělí. To je moc hezký, ale pojďme si říct, že minimálně první týden školy, to bývá docela pohodička, jo? Takže minimálně na ten start školy se těšit můžete. Verča píše, ahoj, holka, já se na to, že děti půjdou do školy, konečně těším tak moc jako malé dítě na prázdniny. Fakt je mi to trapný, ale tyjo, mám dost. Jsem ráda, že je to normální. Je to normální, Veru, je to úplně normální, je to v pohodě. No a pak tady, to jsem se tady hodně zasmála, prosím vás. A tady píše Monča, já už jim pomalu balím věci a nejradši bych je poslala už zítra, jen ať jdou pomalu, i když to mají vedle v ulici. Jasně, že se my rodiče můžeme taky těšit, když celý 2 měsíce posloucháme, že oni ani jednou nezapli budíka a dřív jak v 10 nevstali. Takže je to oficiální, dámy a pánové, nestejte se, užijte si to a pro všechny rodiče... Do uší za chvilku Amy McDonald, zkuste během ní aspoň na chvilku zapomenout na všechen ten stres a jenom si to užít.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: is ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than life.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
3: To podepisuju, s tím souhlasím, ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš. Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaji, víš, cítíš to v tom, jo?
4: Já myslím, kdybys bydlel na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Ozír za námi na Hit Radio. Krásné odpoledne. No prosím vás, už víme, jak by měly vypadat letošní Vánoce. Měly by vypadat jako scéna z Hledá se Nemo. Ano, ano, výrobci ozdob už představili trendy pro letošní rok. Barva na stromečku má být letos v odstínu oceánově modré. A s ní jsou spojené také motivy mořských tvorů. A já říkám, nenechte se strhnout trendy, jo? Řekla bych, že my jsme naštěstí v tomhle dost konzervy a tak každý rok vybalujeme ty samé ozdobičky. Tu jedna, kterou už máme 50 let. Tu druhá, která zase tu zbyla sama, ale tak přece ji nevyhodím, že jo? Tu nějaká dřevěná, dobrý, tady ty třásně, který já osobně nesnáším, protože dělají jenom bordel. Ale hádejte se s mojí mamkou, že jo? To nechcete, věřte mi. Takže řekla bych, ryby patří na talíř, ne na stromeček. A pokud přece jenom zvolíte tenhle trend, tak místo koledy doporučuji tohle.
1: Měl bys plavat, měl bys plavat, měl bys plavat.
0: Jo? Tak jo, tak si to užijte. Yeah,

0: Kristina Perry a Jar of Hearts. Posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Já se s vámi pro dnešek loučím, díky, že jste byli tak skvělí parťáci. Rozhodně nikam nechoďte. Za chvilku už totiž vaše oblíbená show a já se loučím. Ahoj.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Spali jste někdy venku?
3: Na Vysočině u Sněžného přibyla další nouzová útulna. Schováte se v ní před deštěm i sluncem a můžete tam dokonce legálně přespat.
2: A nás zajímá, spali jste někdy pod širákem nebo v turistické takhle útulně a kde to bylo? Dejte nám vědět, napište nám na náš WhatsApp, probereme to po 15.
1: Hit Radio Vysočina.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině před Brnem na dálnici D1 se nám tvoří kolona, popojíždět budete od kilometru 178. U Moravských Budějovic se pak stále pracuje na obchvatu, připravte se i tam na zdržení a hlavně v pořádku dojeďte. Kdyby cokoliv, dejte vědět, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
5: Jsou tady krátké zprávy s Klárou Zemanovou. Hezké odpoledne. Premiér Andrej Babiš s předsedou Evropské rady Antoniem Kostou dnes po společném jednání podpořili proces rozšíření Evropské unie. Český předseda vlády na tiskové konferenci v Praze zopakoval, že doufá, že Černá Hora přistoupí v roce 2028. Kosta označil proces rozšíření za geopolitickou prioritu. Vedle zemí západního Balkánu připomněl i Moldavsko nebo Ukrajinu. Ze Španělska přichází neobvyklá zpráva. Zloději tam ukradli část jednoho z nejcennějších evropských pokladů z doby bronzové, z takzvaného pokladu z Vileny. Zmizely zlaté artefakty. Ty byly objeveny na jihovýchodě země v regionu Valencie. Zatím není jasné, kolik předmětů pachatele odnesli. Případem se zabývá policie. Při povodni v Číně a Nepálu zahynulo nejméně 353 lidí. Uvedla to dnes podle agentury AP nepálská policie. Přívalová povodeň ve středu zasáhla himalajské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu. Záchranáři dál pátrají po stovkách pohřešovaných. Mezi nimiž jsou občané více než 30 zemí. No a moderní pětibojaři Matěj Lukeš, Marek Gric a Matouš Tůma postoupili na mistrovství světa v Číně do semifinále. Z české čtveřice neuspěl v kvalifikaci pouze Jan Toman. Naopak v ženách jdou dál obě Češky Lucie Hlaváčková i Karolína Křenková.
0: Mrkneme na počasí, které nás bude dnes odpoledne provázet. Teplota na Vysočině jde nahoru, Libice nad Doubravou 28,1, Velké Meziříčí 28,5 stupně a po většinu dne bude svítit sluníčko, jen přechodně může být polojasno a v noci teplota spadne na 17 až 13.
1: Hit Radio Vysočina.
6: Mára a Markéta s vámi po 15. hodině zdravíme na celou naší krásnou Vysočinu a o to víc dneska na Žďársko, protože tam je to ještě o kus hezčí. A taky tam mají další pěknou útulnu turistickou. Napadá nás otázka, spali jste někdy během výletu venku, třeba pod Čirákem nebo v nějaké turistické útulně? A kde to bylo? Dejte nám vědět, za chvilku to probereme.

0: 17 hodin 9 minut, k tomu přejeme hezké odpoledne na celou Vysočinu. Já jsem si tady otevřel mapu Via Czechia, tedy stezky českém, stezky v množném čísle, protože není to jenom ta stezka jakože severní částí přes naše pohoří, anebo tou spodní částí, ale ona Via Czechia má samozřejmě i trasy, které vedou napříč naší republikou, ať už z východu na západ, nebo ze severu na jih. Jedna z nich vede i přes naší krásnou Vysočinu i přes Žďársko. A teď se postupně dostávám k tomu, co vlastně se na Žďársku děje v posledních dnech, týdnech a letech, že se tam staví útulny pro výletníky. Pánbůh zaplať za to, to jsou taky krásný přístřešky, kde právě turisté najdou zázemí před tím, aby se schovali před deštěm, nebo prostě, když jsou unavení a zmožení, tak aby se tam vyspali. No a další takový nouzový přístřešek je u Sněžného na Žďársku. Krásná záležitost, nastává tedy otázka, mě jako turistu to zajímá, jestli jste někdy během takhle výletu venku spali pod čirákem nebo v nějaké turistické útulně a případně kde to bylo?
1: Mně se to teda podařilo, ne teda v útulně, na tu jsem ještě teda nenarazila, i když jako tady máme u Henčova Vyhlavě a u zříceniny Zubštejn na Žďársku jsou další útulny, kdybyste je vyhledávali. Ale jo, pod čirákem jsem spala, jeli jsme takhle jako na Čundr, na Vranov, bylo hnusně, přijeli jsme pozdě, takže jsme se tam ubytovali jako na zemi pod stromem, přikryli jsme se ještě nějakou jako plachtou, aby jsme nebyli mokrý a tam jsme přečkali noc a bylo to vlastně fajn.
0: Hele, a šla by si stezku českem?
1: No, klidně.
0: Jo, ona má nějakých přes 300, 350 kilometrů.
1: Hele, kdyby na to byl prostor, kdyby na to byl čas, tak bych vyrazila s batuškem hned.
0: By ses musela ale namazat.
1: No, tak to není problém.
0: Já jsem myslel jako namazat nějakým gelem, aby to pořádně fungovalo, no.
1: No,
0: ale chápu,
1: zajímavý.
0: Jak ty to máš, ty to máš vybombený. Jay-Z,

0: Pohodová záležitost do toho čtvrtečního odpoledne. JC Stewart a Scars na Hit Rádiu Vysočina po čtvrt na čtyři. Padla tady otázka, jestli jste už někdy spali třeba pod čirákem, případně jestli jste byli někdy v nějaké turistické útulně na Žďársku. Už jsou minimálně tři krásné turistické útulny a vy nám píšete na náš WhatsApp 725 44 38 37.
1: Napsal nám Kamil, že právě nedávno šli Žďárskými vrchy a tady na tu novou útulnu u vrcholu Bohdalec narazili a bylo to právě včas, protože se přihnal vichr, začalo lejt jako z konve. Takže jsme se tam na poslední chvíli schovali a byli jsme tam asi hodinu, než se to zase uklidnilo a mohli jsme pokračovat v cestě. Nocovat jsme tam teda naštěstí nemuseli.
0: Hele, ale to mi připomíná, já ze svých turistických zážitků, já mám autobusové zastávky jako útulny v tomhle případě. A vždycky, když přizvěne se nějaká čina, tak já se modlím za to, aby na pár set metrech byla co nejbližší autobusová zastávka.
1: Jo, tak to je taky taková dobrá jako útulna.
0: Sice kdybys to měla využít jako útulnu, tak vypadáš jako bezďák.
1: No trošku jo,
0: večer.
1: Ale hele, co máš dělat, když to najednou přijde? Jo, nějaký takovýhle vychr, nějaký takový hnusný počasí, tak kam jinam se schovat? Ještě, že máme i ty zastávky.
0: No akorát na nich se nedá jako spát úplně komfortně.
1: No, není to tam komfortní, no. ale střecha tam je.
0: Střecha tam je, jak říkám, vracím se zpátky k tomu, když tě tam ráno potká autobusák, vypadáš trošičku jako...
1: Jako divně, viď?
0: No.
1: A ty lidi z autobusu na tebe zírají nevěřícně, viď? Ale co už.
0: Zdravíme na Žďársko, zdravíme hlavně dneska takhle všechny turisty po Vysočině. Myslím si, že úplně ideální počasí dneska na turistiku. Tak za chvilku do uší Timbaland, One Republic nebo Eva Farna.

0: Romantická záležitost. Timbaland a One Republic Apologize na Hitrádiu Vysočina o 15:30. Omlouvá se ti doma manžel za něco někdy?
1: Jo. Když něco jako cítí, že by se měl omluvit, tak se omluví, ale naštěstí to není u nás tak často, není potřeba. Takže se ptáš?
0: No ne, já se ptám, jak to máte rozdělený, jestli seš ty ta usmířovací, anebo on ten usmířovací?
1: On.
0: Musí.
1: Asi tak.
0: Musí. Hele, a když teda jako se jde usmířovat, tak stačí říct promiň?
1: No, tak jako obejmout, chytit mě a držet mě chvíli.
0: Můžeš levnýho kraje, ale teda.
1: No, já jsem taková skromná.
0: Jo.
1: Jo, stačí obejmout, hele, změknu a já se sice rychle naštvu, ale zase jako rychle vychladnu.
0: No takhle, aby to bylo relevantní, tahle sonda do tvého soukromí, tak bychom museli zavolat Pepovi. Myslím si, že bychom se dozvěděli úplně jiné věci. Každopádně, pokud dneska se třeba něčím hezkým jako omluvit, tak v 18 hodin startuje další Hit Radio Classic, nabité těmi největšími hity let 80. 90. a milénia. To si myslím, že je velká výzva si říct, hele, třeba tenhle ten song, ten je pro tebe. No tak my si dáme jednu takovou ochutnávku, party song jako blázen plný energie, a on tam dneska taky zazní. Spice Girls, Wannabe.
1: Hezky,
0: právě teď na Hit Rádiu Vysočina.
1: Jo!

0: Macchiato. Co se děje na Vysočině?
1: Je čtvrtek, takže se hraje hokej. O půl šesté přivítá jihlavská Dukla Pardubické Bčko a horácká Slavia Třebíč vyzve ve stejný čas přerovské Zubry. Připomínám taky sobotní slavnostní otevření hradu Kámen na Pelřimovsku, který má po tříleté rekonstrukci. První den plný programu bude pro návštěvníky navíc zdarma. No a jakož od nás víte, v neděli se bude po celé dopoledne sportovat, a to v areálu Český mlýn v Jihlavě, kde proběhne jihlavská sportovní neděle, tak i tam srdečně zveme.
2: A mraky akcí dalších na našem webu hitradiovysočina.cz, tak si to pořádně užijte.
0: Vysočina, tady jsme doma.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

Tentokrát na Hit Rádiu Vysočina za 9 minut 16 hodin, za chvilku zprávy a po 16. náš biják a dnes prosím pěkně hrajeme o 4 lupeny do multikina Cinestar s hudební filmovou ukázkou, tak držíme pěsti.

0: zprávy a teď pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na příjezdu do Ždírce nad Doubravou od Chrudimi se srazila dvě osobní vozidla. Zdržení je tam minimální. Na dálnici D1 mezi kilometry 66 a 75 na Brno pak probíhá údržba vozovky. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Hrozí nám silné bouřky, hlavně tedy v Čechách a části Moravy a Slezska, a to zítra a v noci na sobotu. Objeví se přívalové deště, vítr o rychlosti až 70 km za hodinu a menší kroupy. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. Bouřky se mají objevit i na Vysočině, více za okamžik v počasí. Česko loni čelilo zahraničním kybernetickým útokům. Subjekty byly terčem hned několika aktérů spojovaných s Čínou. Aktivity dál vyvíjeli rovněž hackři spojovaní s ruským státem. Ve výroční zprávě za loňský rok to dnes uvedla Bezpečnostní informační služba. Na Vysočině má koncem letních prázdnin ještě několik rybníků čistou vodu. Jde o velký a malý pařezitý, zatopený lom v Horní Cerekvi a Dalešická přehrada. Naopak zákaz koupání dnes hygienici kvůli velkému množství sinic znovu prodloužili pro přehrady Sedlice a Trnávka a rybník Kachlička. A hráči Jihlavské Dukly pokračují v přípravných zápasech. Dnes před svými fanoušky vyzvou Dynamo Pardubice B. Utkání v horácké multifunkční aréně začne o půl šesté. Také hokejisté horácké Slavie se představí na domácím ledě. Do Třebíče zamíří Přerov. Duel odstartuje také v 17.30. Pro příznivce tropů tady máme dobrou zprávu. Zítra se na Vysočinu vrátí, bude totiž až 31 stupňů. A k tomu většinou polojasná obloha, později během odpoledne a k večeru začne postupně od západu přibývat oblačnost a také se bude zvyšovat pravděpodobnost přeháněk a bouřek, které mohou být lokálně i silné.
5: Hit Radio Vysočina.
0: Dosta děkujeme za zprávy, my pokračujeme dál i po 16. hodině s vámi Mára a Markét, no a za chvilku taky náš biják, ve kterém dnes hrajeme o 4 lupeny do multiky na Sinestara, protože je čtvrtek, tak pro vás máme připravenou hudební filmovou ukázku. Na vás je opět říct, z jakého filmu byla. Tak držíme pěsti, za chvilku ten správný signál, tady už je Waterfall.

0: na Hit Rádiu Vysočina. 16 hodin 10 minut, k tomu otvíráme náš rádiový biják.
1: Biják. Biják.
0: Máme tady 4 lupiny do multiky na Sinestar, to už je o co hrát samozřejmě. A věřte nebo ne, dovolal se Roman, prosím pěkně, z Itálie. Romane, ahoj, do Itálie, čau!
2: Čau, zdravím.
3: Jo, už jsem se lekla, jestli tam seš.
2: Buongiorno.
0: Čau.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, no jasně. Hele, Itálie, říkal si konkrétně v Rimini, tak jak si tam užíváte právě teď takhle ve čtvrtek odpoledne?
2: No, užíváme, to se nedá říct, protože jsme dneska na odjezdu domů.
0: Je.
2: Ale...
0: Aha. Jo, takže výhled prostě hezky pěkně na moře ještě stále, jo.
3: Ale chtěli byste se na něco těšit, až přijedete zase na Vysočinu, že jo?
2: Tak určitě.
0: Hele, já vždycky, když jsem na dovolený, tak já se musím přiznat, mě baví místní gastronomie. Itálie je skvělá, ale já se vždycky přeci jenom těším jako na ty naše prasárničky, viď?
3: Na smažák, viď?
0: Na smažák, no.
2: Jasně, no.
0: Italové neumí smažák. Nic, Romane, hele, filmová ukázka dneska hudební, velmi známá, troufám si říct, na tobě je, v jakém filmu to zaznělo. Jseš ready?
2: Jasně, jsme ready.
0: Tady to je.

0: Jasně, no.
1: Ja, dobře.
0: Slyšeli jsme to přes internet, no ale snad jsme to slyšeli, no. Takže typujem Armagedon.
1: Typujete Armagedon.
2: Kolik vás tam je?
0: Čtyři.
2: Typujete.
1: A kdo všechno, hele?
0: No. Celá rodina.
1: Celá rodina, no dobře, tak jo. A tak je to jako synátor. Jo, takhle, jasně. No tak jo, Armagedon.
2: Panuje shoda tam, jo, na Armagedonu.
3: Určitě.
1: Když už teda jste na konci dovolený, můžete to zhodnotit, že to byl Armagedon, nebo to byla absolutní topová záležitost ta Itálie?
3: Absolutní topka.
2: Krásně.
1: Pojďme se podívat, jestli to, co jsme slyšeli, byl Armagedon. Je to tam!
2: Hele, pro celou rodinu, 4 lupeny do Multikina Sinestar, krásná práce, moc gratuluju.
3: Dobře, mi děkujeme.
1: Dobře. Ano, je potřeba se pochválit a umět se pochválit. No tak velká gratulace, vydržte nám na drátě, ještě nás Itálie neopouštějte. Jinak se mějte krásně, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Ahoj. No tak jo, tak dneska úspěšné, dokonce italské, takhle.
2: To nás potěšilo.
1: 4 lupeny rozdané a my samozřejmě zítra po 15. hodině pokračujeme s dalším volňáskem do Multikina Sinestar a s filmovou ukázkou. Piják, Hit Rádia Vysočina.

0: venkovní hru, takže je tam toho opravdu spoustu, co byste si tam mohli jako udělat příjemný, hezký odpoledne.
1: Více na muzeumautiček.cz.

0: firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Plotydobrý.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Pink na Hitrádiu Vysočina po půl páté. Poslední prázdninový víkend před námi.
1: Tyjo, to je smutný, ne? Zní to teda smutně, ale i když rodiče budou asi jásat, si myslím, že...
0: Já si myslím, že to budou normálně lítat špunty, to bude jízda.
1: Někteří rodiče už bez tak poslali děti předem, ať jdou, tam dojdete do té doby, jak jsou ty vtipy na to.
0: S tím posledním prázdninovým víkendem taky souvisí některé věci, které hlavně budou probíhat na silnicích.
1: Musíme počítat s tím, že vlastně už zítra a celý víkend budeme na silnicích potkávat více policistů, kteří na nás budou dohlížet, protože to bude dopravně bezpečnostní akce. No a potom další týden, další více hlídek na silnicích právě kvůli dětičkám a budou dohlížet i taky u přechodu, aby ty děti naučili taky, jak se přechází, získali cenné informace a aby prostě ty děti se nám bezpečně dostaly jak do školy, tak ze školy domů.
0: Tak je potřeba s tím tedy počítat, ať už mít všechno v autě OK, tak hlavně dávat pozor.
1: Ano, i techničáky se budou kontrolovat všechno potom, takže bacha na to.
0: Jo, taky už se mi jednou stalo, že jsem přejížděl technickou a vůbec jsem si na to nespomněl. No. No nic, vzpomínáme teď na naše léta, kdy jsme možná chodili právě přes ty přechody s tou školní aktovkou, tohle jsou chaos a jejich vodopády. Tak hezké odpo.

0: Posloucháte i Rádio Vysočina, to byl Ray Dalton takhle ve čtvrtek odpoledne 27. srpna v kalendáři. Svátek má Otakárek.
1: Otakárek, ten byl, zbylo nás pět, ne?
0: Ano.
1: Otakárek.
0: Otakarům a Otakárkům přejeme jen to nejlepší, na Vysočině jich máme přesně 257. Tak pánové, užívejte svého odpoledne, za chvilku od nás další hity. Joe, anebo David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.
2: Hit Radio. Hit Radio.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný? Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Joe na Hit Rádiu Vysočina, za chvilku 17. hodina, blíží se další aktuální zprávy. Zuzka je přinese, ví kde si co děje a nenechá si to pro sebe. No a do té celé samozřejmě další hity servírujeme jako vždy právě teď, třeba Blink-182, I Miss You. Tak užívejte s námi toho čtvrtečního odpoledne za 8 minut přesně 17 hodin.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase z Jihlavy do Znojma u odbočky na Markvartice probíhá údržba zeleně. Počítejte s omezením. Stejně jako na dálnici D1 mezi kilometry 66 a 75 na Brno. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Pohonné hmoty na Vysočině v posledním týdnu znovu zdražily. Litr benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 42,30, což je více o 40 haléřů. Cena nafty pak stoupla o skoro 90 haléřů. Za litr tedy řidiči dají průměrně skoro 46 korun. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. České dráhy v závěru letních prázdnin posílí železniční dopravu. Na vybraných spojích přidají stovky míst navíc, hlavně pak na linkách z Moravy do Prahy. Dopravce zároveň vyčlenil několik dalších vozů pro operativní posilování provozu. Od září se pak vrátí některé školní spoje. Po Jihlavě ode dneška opět jezdí festivalový autobus. Je vyzdobený podle návrhu grafika Juraje Horváta a láká na Mezinárodní festival dokumentárních filmů, který se uskuteční od 23. října do 1. listopadu a půjde už o 30. ročník. Podrobnosti najdete na našem webu. Kánoista Martin Fuchs znovu pojede na mistrovství světa finále kilometru. Olympijský šampion a obhájce titulu měl na šampionátu v Poznani v dnešním semifinále problémy, ale nakonec se protlačil na poslední postupovou třetí pozici. Na Vysočině zítra naměříme až 31 stupňů, k tomu bude většinou polojasno, v průběhu odpoledne se začne postupně zatahovat a také se objeví bouřky. V nich se mohou podle meteorologů vyskytovat silné nárazy větru, kroupy nebo přívalové srážky.
4: Hit Radio Vysočina.
5: Zase moc děkujeme za zprávy, loučíme se, no a loučíme se taky s naší Market tady.
6: Já doufám, že se dneska vyspíte dobře, protože bude zítra úplněk a ty citlivější povahy špatně spaly jako třeba já, takže já si jedu domů odpočinout. Mějte se hezky, doufám, že už taky odpočinek na vašem servírovacím stole doma třeba je.
5: No, hoďte hele záda na stůl, Marketa, ahoj.
6: Ahoj.

BB Rexa na Hit Rádiu Vysočina, 17 hodin 9 minut, k tomu takový aktuální čas. Taky jste trochu smutní z toho, že letos ještě skoro jaksi nebyla příležitost nasbírat plný košík hub. No prostě ještě nebyly k tomu ty správné podmínky, ale vypadá to, že se to blíží, ten start té sezóny, řekněme. Tedy podle mykologů a meteorologů, kteří dávají dohromady mapu pravděpodobnosti růstu hub. To vypadá, že třeba už teď by mohly růst na severu Čech, Krkonoše, Jizerky, Jeseníky a na jihu třeba Šumava. Jo. U nás tady koukám na Vysočinu, no ještě si počkáme. Nejvíce pak houby by měly růst týden až 10 dní po vydatných deštích. Tak ještě by mohlo trochu sprchnout a mohli bychom pak vyrazit vzhůru na hledačku do lesu. A pak samozřejmě ta hezčí záležitost pro mě je ta konzumace. Green Day právě teď.

0: Pokáč na Hit Rádiu Vysočina, hezky na pohodu, krátce po čtvrt na šest a tu pohodu vám přejeme, ať už jste kdekoliv, doufáme, že snad už ne v práci, pokud ano, ať to jde hezky od ruky. I k tomu zamíří taky další hity Sia anebo Linkin Park, už za malý okamžik, tak užívejte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Hit Radio.

Sia na Hit Rádiu Vysočina krátce před půl šestou, no a zítra touhle dobou to už budou úplně jiný hity, protože zítra úderem 15. hodiny odpoledne nám odstartuje poslední summer party letošního roku. My se opravdu rozloučíme s těmi prázdninami ve velkém stylu. Až do nedělní 18. hodiny rozjedeme ty největší letní hity za posledních 30 let a u toho možná taky vzpomeneme na naše prázdniny, na první lásky, festivaly, na to, co jsme zažili na dovolené. Takže opravdu doporučujeme, pokud máte o víkendu nějakou třeba grilovačku nebo nějakou letní party, Hit Rádio Vysočina bude skvělým parťákem se skvělým playlistem. No a jedna taková velká ochutnávka těch letních hitů, dáme si ji právě teď. Mike Candice, One Night in Ibiza. Je jako summer party na Ibize. To je úplně jiná liga.

Nickelback na Hit Radio Vysočina, přejeme hezké odpoledne. Dneska na programu další přípravné zápasy první hokejové ligy. Jihlavská Dukla hostí od 17:30 pardubické Bčko, aktuálně první třetina, třetí minuta, stav nerozhodný 0-0 a Třebíč ta hostí Přerov 0-0 taktéž. No tak fandíme už posledních pár zápasů na to pěkně jako se sladit, vyladit tu formu a příští týden, tedy v září, už nám odstartuje ta klasická sezóna, na kterou se těšíme. Adele, na tu se taky těšíme, nebo Damiano David už za malý okamžik.

0: Kart Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Kart Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Kart Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

na Hit Rádiu Vysočina za 10 minut 18 do hodin. Je na čase se rozloučit, hezký čtvrteční odpoledne. Zítra nejsem a uslyšíme se v pondělí opět a budeme se těšit. Bruno Mars na rozloučenou, ahoj.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a s komplikacemi počítejte na Pelhřimovsku v Pacově v Hronově ulici mezi křižovatkami ulic Václava Plačka a Antonína Sovy. Probíhají stavební práce, tak tam počítejte s omezením. Šťastnou cestu a případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On Air.
2: Online.
1: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, máme pro vás zprávy. Dobrý podvečer, přeje Lucie Daňková. Snadnější odstoupení od smluv na zboží nebo služeb uzavřených po internetu. Na webech bude od ledna takzvané tlačítko pro odstoupení. Novelu, která se týká také lepší ochrany spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku, dnes podepsal prezident Petr Pavel. Bezpečný návrat za volant. Zhruba 200 autoškol nabízí zvýhodněné kondiční jízdy pro rodiče na rodičovské dovolené a seniory. V Česku je 500 000 aktivních řidičů starších 65 let, doplňuje šéf asociace autoškol Aleš Horčička.
4: Ten náš projekt nemá za cíl je nějakým způsobem degradovat v tom, že něco dělají hůře než třeba ti mladí nebo ti běžní. Ono je to právě naopak. Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit a to ten projekt by měl pomoci.
3: První lekci pod vedením zkušeného instruktora získají zájemci za 800 korun, druhou k tomu bezplatně. Registrace je na webu zpátkyzavolant.eu. Policistům v pátrání po pohřešovaném mladíkovi, který se ztratil na začátku srpna při bouřce na jezeře Most, pomohou psi. Pátrání bude zaměřeno na vyhledávání lidských ostatků pod vodou. Policisté doposud prohledali zhruba 70 hektarů podvodní plochy. Kanoista Martin Fuchsa pojede na mistrovství světa v Poznani finále kilometru. Kajakář Josef Dostál dopoledne vstoupil do šampionátu hladkým postupem do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul. Do finále se dostala také kajakářka Barbora Betlachová na kilometru a přenosy už od zítřka nabídne ČT Sport.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
3: V průběhu večera a noci většinou jasná polojasná obloha, na východě a severovýchodě skoro jasné ráno, nejnižší teploty 20 až 15 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude chladněji, no a zítra nás čeká dopoledne slunečné počasí, odpoledne přibývání mraků, postupně přehánky, místy bouřky mohou být i silnější a nejvyšší teploty budou letní 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26.
5: 18. hodina odbyla, startujeme čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, přeju dobrý den.

Tohle je velká pohodička, Jimmy Somerville, You Make Me Feel Mighty Real. Tohle byl otvírák pro čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Startujeme právě teď a až do 21. večerní vám tradičně budeme hrát ten největší výběr z 80. 90. i ty nejlepší hity milénia. No Doubt, It's My Life. To vám posíláme právě teď pro lepší náladu.

0: Hit Radio taky trocha té nostalgie. Elton John, Can You Feel The Love Tonight? Fantastická věc, znáte z Elvýho krále? Jo, jo, to byly chvilky plné emocí, když tahle píseň zněla. Možná si vzpomínáte, kde přesně se ve snímku objevila. Máme pro vás další nejen vzpomínkové písně, ale hlavně ty nejlepší z 80., 90. a milenia. Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Obrovská klasika, která dostala názvu našeho hudebního speciálu Hit Radio Classic. I tohle vám za chvilku budeme hrát, tak užívejte čtvrtek s datem 27. srpna.
1: Hit Radio.

Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti, plný toho nejlepšího, co jsme našli v hudebním archivu. Brandy a AJ předělali známou píseň Phila Collinsa. Tohle je originál, rok 1989, Another Day in Paradise. Velká legenda, na kterou jsme teď taky zavzpomínali v našem vysílání, ve kterém se vracíme zpátky v čase, abychom si připomněli ty nejlepší kousky historie. Pokračovat bude Jimmy Jameson. Tohle jméno znáte a ty melodie, které pode mnou zní, taky velmi dobře znáte. I'm Always Here. Písnička, při které se vám možná vybaví Pamela Anderson, Mitch Buchanan. No jo, pobřežní hlídka. Užíváme si prázdniny tady na Hit Radio. I'm Always Here. Hrajeme na Hit Radio Classic.

Of a Lonely Heart. Tohle je skupinka Yes, kterou jsme teď taky připomněli tady na Hitrádiu, posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. No a do konce hodiny pro vás máme další skvělé hity. Tohle je Tarkan Šimárik, písnička, která se objevuje na každém mistrovství světa v hokeji. Určitě znáte Kiskem, ta bývá puštěna na té kostce na ledové ploše v momentě, kdy je nějaké přerušení. Tahle kamera hledá páry a vyzývá je k tomu, aby si dali polibek. Často u toho hraje právě tahle písnička, kterou už za chvilku zahrajeme taky tady u nás na Hitrádiu. Tak i takové budou příští minuty.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio.

0: tahle je muzika, která nás dovedla až k 19. hodině. Jimmy Nail, And No Doubt. Ladíte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Yo soy pintado a mano, el precio depende del traje.

Orange Blue, She's Got a Light, tak to byla krásná romantická věc. Taky na tuhle strunu jsme si zadrnkali tady na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Rádio Classic, my vám nabízíme to nejlepší od 80. až po milénium. V tom výběru nebude chybět ani Madonna, Papa Don't Peach. Záležitost, kterou už pro vás máme připravenou. A vyrazíme si taky do Austrálie za partičkou Inexis, The Strangest Party. To je věc, která bude hrát taky v příštích minutách na Hit Rádiu. A doufám, že vám vyladí ten čtvrteční večer s datem 27. srpna.

Vrátili jsme se zpátky do 90. na taneční parkety roku 1997. Tehdy jste měli možnost odléta tančit právě na tohle. Entrance se přispěchali s písničkou DISCO, jinak tedy disco. Tak pokud jste si chtěli pořádně zatrsat na něco moderního, zašli jste za DJem a objednali si právě tuhle písničku. Jinak je to předělávka od Otavana, pochopitelně ten originál je z roku 1979, na to bychom neměli zapomenout. Každopádně i tahle verze sklidila obrovský úspěch, no a právě té původní singlovce od Otavana dala takový druhý dech a znovu se vrátila na trendové příčky světových hitparád. Nitty Nosty Girl, tak to je další připravená písnička, no a za chvilku taky Cliff Richard Dreamin', i to vám můžu slíbit, ladíte Hit Radio.

Tohle je fantastická melodie, kterou jste určitě poznali. Brian Adams, Cloud Number 9. Věc, kterou pro vás máme nachystanou na Hit Radio. I tohle vám budeme hrát do konce hodiny. Stihneme dát prostor Natalie Imbruglie, Shiver, taky Love Message. To je interprety píseň. Budou to chvíle plné nostalgie. Tak díky, že ladíte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic.

vrátili jsme se zpátky na diskotéky, kde jsme pářili na Love Message. Tohle je čtvrteční Hit Radio Classic.

možná už jste v kinech viděli snímek Michael. Tohle bylo zhudebnění Michael Jackson, Blood on the Dance Floor a další velká hudební vzpomínka tady na Hit Radio v hudebním speciálu Hit Radio Classic, kde vám hrajeme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Tam jsme brouzdali a našli třeba i písničku, kterou začínalo vysílat MTV. A taky s ní končilo svou hudební kariéru. Tohle jsou Buggles, Video Killed the Radio Star. To velmi dobře znáte a už za chvilku vám to zahrajeme v kompletním znění z té české muziky. To bude skupina Zoo, hitovka Už se blíží čas sluhů. No a třeba Passion Fruit, může být Wonderland. I to pro vás máme a už za chvilku vám to v playlistu dáme. Tak užívejte čtvrteční večer. Hit Radio. Somebody once told me. Hit Radio.

No tak tohle opravdová klasika, Rick Springfield, Jesse's Girl, to jsme hráli na Hit Radio. A takhle fantasticky vám budeme hrát i do příštích minut. Tohle znáte, Chris Deber, High on Emotion. Perfektní záležitost, tak tomu přidáme irskou dívčí skupinu Course Irresistible a také Emilia Kiss by Kiss. I s tím můžete do konce hodiny počítat.

Tak tohle byl slibovaný hit Kiss by Kiss Emilia, interpretka, která nás dovedla až ke 21. hodině. To je konec dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic, ale nezoufejte, pokud máte rádi 80, 90 a taky výběr těch nejlepších hitů milénia, nalaďte si nás zase zítra. Tradičně úderem 18. hodiny totiž odstartujeme další čerstvé vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tak se budeme těšit, teď užívejte čtvrteční večer taky s dalšími hity Hit Radia. Za chvilku Činasky, Láska a data, velká hudební vzpomínka, Miley Cyrus, End of the World, no a do třetice slíbím Black Eyed Peas, I Got a Feeling. I to rozproudí krev v žilách v ten čtvrteční večer. Hit Radio.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Rádio Vysočina.